0: Noc plná hvězd.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeníčku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pozadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
2: Zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně

0: Noc s hvězdou.
1: Růžovou ti krinolínu koupí tě mé.
2: Pytlík.
1: Půjdeš se mnou.
2: Zadina. Konobrž. Ink medulína. Vejvara.
3: No.
2: Cákňás.
3: Co?
2: Cákňás.
3: Jo. To není jistě mě.
2: Budeš ticha?
3: No jo, tak Dolores. Neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
2: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
3: Jdi, neříkej.
2: No, podívej. Tak tadyhle.
3: No.
2: Raimund Pytlík.
3: Pytlík.
2: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
3: Aha.
2: Čekatel Pytlík. Pánové.
3: Jo.
2: Herko Matildo.
3: Co?
2: Nech ten svetr. To má noc času dost.
3: Ale no jo.
2: Tak ten schod.
3: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
2: Dobrý. Co s tím...
3: Počkej, no.
2: Profesorem Zadinou.
3: Zadinou.
2: Zadinou.
3: Počkej, jak je starý?
2: 1,80.
3: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
2: Ale on neporád. To je prosina.
3: Jo, tak.
2: Přikládá to... foto.
3: Aha. Dovolíš, tati.
2: Počkej.
3: Ukáž, jaký je.
2: No, ne. Buď zrovna sebou cuknu,
3: no,
2: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
3: Podívej originál. Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
2: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvihl, jo?
3: No, a říkám, že ne.
2: Co teda vlastně po mně chce?
3: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
2: Tak Zadinu, Zadinu pryč.
3: Jo, jo, jo. Co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
2: Hleda kružítko.
3: No.
2: Ale Matildo, no. Matildo. Ale tadyhle, tadyhle, no. Poslouchej.
3: No.
2: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bude asi žádosti.
3: Jo, tak.
2: Ten chlap teda drápe,
3: jo, drápe.
2: Ale sloh.
3: Má, víš?
2: Soch má.
3: No, je to fajnový.
2: Vina smažím, vina...
3: Co?
2: Vina snažím se, jo. Bych jako...
4: Manžel?
2: Nesklamal důvěru, jo. Ve mně skladenou.
3: Jo, skladenou.
2: Skladenou.
3: Jo, tak.
4: S projevem.
2: S projevem nejhlubší úcty.
3: Jo.
2: Ink, medulína.
4: Inženýr, mám inženýr.
3: No, to je prýma, inženýr.
2: Inženýr, medulína, Ivo. Civilní geometr.
4: Geometr, tatínko.
3: A ty tomu nerozumíš.
2: Co nám do toho podá kafráš?
3: No jo, počkejte, počkejte. No. Civilní.
2: No.
3: To je teda takovej ten...
2: Civilní, no.
3: V civilu.
2: No, když to sám píše, tak je to civilní.
3: No tak to nic, ne. Kde pak honem, pryč od civila. Nechcem.
2: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
3: Ale teď on měl nohy do od...
2: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
4: Ale v tlach mě vyflápal na javy.
3: Ale mlč ty pořád.
2: Ty jsi ale vychovala fracka.
3: Dolores, nebuď drzá, ty.
2: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
3: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
2: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
3: No jo.
2: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
3: Jo.
2: Dceři velkou zenáře.
3: No jo.
2: Špatně polkná je v troubě.
3: My máme holku.
2: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
3: Prekekec.
4: Prekekec?
2: Jo. No. Tovární výroba klozetových míst, Engros.
4: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo ostuda.
3: Než to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
2: Artikl, který frčí porád.
3: Ano, ano. To je prýma. No jo.
2: Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
3: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
2: 650,
3: jo.
2: Vdovec, dceru má vadnou.
4: Vadnou.
3: No to
2: vdanou, pardon.
3: No tak,
2: vdanou.
3: Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
2: Dávno se vybláznil, to je hotový.
5: No, aspoň by se Dolores držel doma.
4: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
3: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
6: Že ses mu neuvázala na krk. Moli jste mi každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
3: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
2: Abych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
3: A to je hezký.
2: Tak poslední slovo.
3: No.
2: Rekekec nebo ne?
3: Rekekec ne! Počkej!
5: Nebo si zabiju.
2: Hud signál! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
3: Dobře.
2: Ale na posledě, Dolores.
3: Jo.
2: Nebo si nedej pánbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
3: Trdlo!

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
2: Spartko.
1: A tak to já počkám.
2: Hlence, nedej přece dorušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
1: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
2: Ježišmarja.
1: No tak po dobrým, vraťte mi to.
2: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
1: Já vás varuju. Jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
2: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
3: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
1: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek. A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
2: Počkej, to by mě zajímalo, proč jsi mu to šlohnul, člověče, odkdy študovaný lidi kradou. V malém.
3: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
2: Kolik?
3: 6 gramatických a ani jednu politickou.
2: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
3: No a?
2: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
1: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
3: Ale ne.
1: Štěchní do něj.
3: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
2: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
1: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
2: Je to dobrý anebo špatný?
1: Dobrý.
2: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat, ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. My jsme prostě utlučený dobrýma zprávama.
1: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
3: Jo, a co to znamená?
2: No, že budeme platit větší daně.
1: Ale ne, to znamená čest.
2: Aj, tak to je ještě horší.
1: Tak tedy, Pidivajzlice byly vyhlášeny městysem. Má to svý výhody.
3: Jaké?
1: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
3: No tak povídej.
1: No tak například mám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárnou ovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli
1: musím...
2: by ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte,
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroh. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení. A je to.
3: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
1: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
1: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Jak lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
1: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
4: Jo, já hlasuju taky pro.
1: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
4: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospaný už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
1: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
4: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
1: Toho, co budeš zítra připouštět.
4: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
1: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Vážený pane D'Artagnane, od chvíle, kdy jsem překročil hranice Francie, od prvních kroků vaší krásnou zemí, myslím na vás. Chci, abyste to věděl. Jsem tu vaším hostem. Ne, nebojte se, neplynou vám z toho žádné závazky a žádné povinnosti, ale chci, abyste věděl, že jste to byl vy, kdo mne k té cestě vyzval. Vyzval? Ano, vyzývá jste často, vím to, víte to i vy, a jedno vyzvání bylo smělejší a půvabnější druhého. Ale k cestě? K návštěvě? Nemůžete to vědět. Bylo to v Mainku. Ano, bylo to v Mainku. Ale kdo by si všiml kluka na ulici? Kdo by si všiml kluka, když se zbíhá dav ve chvíli hněvu? Začínal duben. Roku 16.25. bylo pondělí. A vy jste přijel z Tarbes. Jel jste na svém koni, na jednom ze tří darů vašeho pana otce. A celou tu cestu jste ujel se zaťatou pěstí. Každý úsměv jste chápal jako urážku. Každý pohled jako vyzvání. Ano, bylo to v Mainku, ale sotva jste si nemohl všimnout. Sotva jste slyšel, viděl, vnímal něco jiného, než toho muže, který s drze chladnou tváří prohlásil o barvě vašeho koně, že je to barva častá u květin, však dosud velmi vzácná u koní. A pak jste tasil. Viděl jsem zablísknutí vaší zbraně a viděl jsem, jak vás pak odnášeli zbitého do bezvědomí kuchyňským nářadím. Poražen? Ne. Byl jsem s vámi, při vás, u vás. Foukal jsem do vašich ran a šel pak s vámi dál. Běžel jsem za vaším koněm směrem k Paříži. Naštěstí se mu dalo stačit. Ne, neberte to, prosím, jako další narážku na jeho schopnosti. Spolu s vámi jsem pociťoval hněv při každém úsměšku. A byl vám v patách i nadále. Vím, jak jste byl přijat panem de Treville. Viděl, slyšel, cítil. Odpuste vzrušenému. A ještě dneska vzrušenému chlapci. Váš spěch za zahlednutým mužem z Mengu a prožil s vámi to trojí zdržení spojené s trojí výzvou. Átovo rameno, portův pás a kapesníček pod botou aramidovou. Paříž není přece k čertu dlážděna batistem. A znovu jsem si opakovával tu vaši hrdou omluvu u Carme de Chaux, u bosých karmelitánů, tu vaši omluvu těm třem, kteří tu stáli nachystáni na vás a se kterými jste se měl postupně utkat. Prosím vás za odpuštění, nebudu-li moci učinit zadost vám všem třem. Pan Athos má první právo mě zabít. A vy, pane Porte, budete patrně zkrácen ve svém nároku. A vy pak, pane Aramide, skoro jistě o něj přijdete. Tedy mi, pánové, odpustíte, ovšem jen toto. A teď pozor. Znovu a znovu. Posté mi ta věta zněla jak ocel kordu. A ještě po letech, tím jsem si jist, bude znovu schopna rozhoupat srdce v krásném poplachu. Ta chvíle před soubojem, pane D'Artagnane, ta chvíle u zdi kláštera, má pro mne sílu téměř milostnou. Všechno je rozhodnuto. Patříte k těm třem už od počátku, ba před ním. Jste jejich a oni vaši už v okamžiku střetnutí, ve chvíli výzvy. Ta chvíle před soubojem má v sobě náboj jistoty. Přesladké jádro bezpečného vědomí, že dobrá věc je obsažena v nedobré. Že hořká slupka všeho zlého je nabita až k prasknutí šťavami šťastných rozuzlení. Pak přijdou gardisty, vojáci pana kardinála a stačí nepatrná chvilka a vy se řadíte k těm, kdo vás urazili, které i vy jste urazil, kteří se hotoví vás tu zabít, které i vy byste chtěl zabít, řadíte se k ním a vrháte se jak rozlícený tygr na pana Žisaka, který je dobrý šermíř, či, jak se tehdy říkalo, šermířský labužník. Kdo by se kolem sebe ohlížel? Kdo by si všiml kluka, který se plete mužům pod nohy? A tak se stalo, jen tak se mohlo stát, že jste mě poranil. Nevíte o tom, jak byste mohl. Nechci vám připomínat svoji ránu, nebo dokonce snad vyčítat tu kapku krve. Nestálo to za řeč ani tehdy, tím méně dnes. Ale chci, abyste věděl. Zasáhl jste mne hrotem svého kordu a jizva po té staré, nehluboké, dávno zahojené ráně mne pálí dosud. Pálívá. Je to krásná jizva. Vede od paměti k srdci, od srdce k paměti. A obojí mu občas připomíná glukovský úžas oné dávné chvíle a obojí mu občas vyčítá. Zlenivělo si srdce. Zahálíš paměti. Ustupujete oba a vlastní vinou slábnete. Ne, nechci vám, pane D'Artagnane, připomínat tu svou ránu. Chci vám poděkovat. Zasažen provždy, věděl jsem už tehdy, musím do Francie. Byl jste první, kdo mne k té cestě vyzval. A já od prvních kroků...

0: Noc plná hvězd.
1: Jsem zamyšlen.
2: Prečo?
1: Přemýšlím o zlobě lidské.
2: Ano, lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř.
1: O ne, křivdíte zvěři, příteli. Lidi mají tu drzost, že si nadávají zvířecími jmény, ale jak k tomuto ubohý zvíře přijde, aby bylo k člověku přirovnáváno?
2: Takový ježek.
1: No. No nebo lev, vente lva. To se řekne lev společnosti, lev salonu. Chudák lev. Viděl jste někdy pravýho lva, takovýho toho?
2: Já vím, ten, co žere misionáře.
1: Ano, viděl jste někdy opravdického lva, jak si zabalí smoking do kufru, jak s tím jede na Krkonoše, jak se tam 14 dní flinká po boudách, jak přijede zpátky, namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálenej, jak jde do společnosti a říká tam, prostě a paní, já bych vám přál ten sešup z míseček, když je fukér.
2: No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
1: Ani vůl to neudělá.
2: No jo, vůl má krásný oči. Já myslel, kdyby ten pán, co je ten lev, kdyby nebyl vůl. No, to by zase nebyl lev. Ono se vážně zvířata musí vidět. Když teď mluvíte o dravcích, vezměte takovou štěnici, podívejte se. To se říká, ten člověk je jako štěnice, dejte si pozor, to je štěnice, drží se jako štěnice, lepí se jako štěnice. Jak ta štěnice k tomu přijde? Když ta štěnice vedle toho, že je placatá, teď má právo na život, teď je to zvíře veselé, žertovné, legrační. Tu polochtá, tu štípne.
1: Tu zase za obrazem na vás jukne.
2: Ano, ale nepřekáží, neleze za váma do kvarpíru, neříká, račte si dát pojistit na život. A to jsou korýši a jiná zvířata jsou na tom zle ještě víc.
1: Bajo, moc se křivdí zvířatům. Já myslím, že nejlíp ze všech zvířat je na tom porád ještě tenhle ten...
2: Ezop, což?
1: Ezop?
2: No, on Ezop sám zvířetem nebyl, on žil jako zvíře, on zvířata velmi ovládal. Meinen Sie denn Ezop, der eines Tages einem Reisenden begegnet hat, nein?
1: Den Film glaube ich eigentlich.
2: Ja, das war ein guter Kerl mit Vollbreitbart.
1: Ja, ein sehr breitlicher Mensch.
2: Ja, ja, ja.
1: Interessanter Mensch.
2: Interessanter Blattmensch, ja, ja, ja.
1: Aber wissen Sie, dass der schon Gesagtene, Usrechene...
2: Ja, ich verstehe sehr schlecht.
1: Ja, dass der schon höher geredete...
2: Ja.
1: Ezop.
2: Ezoper.
1: Bitte?
2: Der Ezop oder ein Ezoper.
1: Ja, kurzlich und gutlich, dass dieser Ezopischer...
2: Esopische Knabe oder Publein.
1: Ja, eines anderen Tages begegnete einen, wie sagt man...
2: Was ist das? Nein, das habe ich nicht gewusst, ja. Von wo wissen Sie das?
1: Vom Vossischer Zeitung.
2: Ah ja, Mahlzeitblatt, nein.
1: Mahlzeitblatt?
2: Poletnielist, nein.
1: Also, dass dieser Esopische eines anderen Tages begegnete einen, sowieso, wie sagt man, um Gottes Willen, begegnete einen Prapenisch.
2: Ah, Prapenisch, Schrapule.
1: Nicht Schrapele, Prapenisch.
2: Schrapelech?
1: Nein, Prapenisch.
2: Nein, sagen Sie das langsam.
1: Prapenisch.
2: Das ist zu schwer für mich, das ist tschechisches Wort, nein?
1: Ja.
2: Bubenisch?
1: Nein, das ist ein Resttages begegnete einen, sowieso, wie sagt man, um Gottes Willen, begegnete einen Prapenisch.
2: Ah, Prapenisch, Schrapele?
1: Nicht Schrapele, Prapenisch.
2: Schrapelech?
1: Nein, Prapenisch.
2: Nein, sagen Sie das langsam.
1: Prapenisch.
2: Das ist zu schwer für mich, das ist tschechisches Wort, nein?
1: Ja.
2: Bubenisch?
1: Nein, das ist ein Viertelprat.

0: Ich Jawohl. Weiß schon, ja.
1: Bitte schön, Herr Kapellmeister, kennen Sie die Geschichte von Platinisch, ja? Jedno z
0: lesa. Dost, přetuž máme naspívaný na jiný, dost...
1: No, ono by se to sem stejně nevešlo.
0: No, dáme na druhou stranu něco jiného, ne?

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

Úkol početní, každý jen počítá, jak obyčejný účetní, co dal a co dát má. Všichni jsme jenom účetní.

nesem. Květy voní, čmelák vzučí, pstruzy tančí svůj twist v potoce. A kniha účetní nás učí bilancovat aspoň po roce. Všichni jsme jenom účetní, svůj život kontujem. Za poměr k práci pietní, za ten si bojujem. Všichni jsme jenom účetní, čas žít už nezbývá. Proto jsme všichni bezdětní a pláčem do piva. Všichni jsme jenom účetní, ať žijí aktiva.

0: noc s hvězdou.
1: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
2: Ha? No, vlastně.
1: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
2: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
1: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
2: No,
1: ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
2: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
1: jo? Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano, pan. A nezapomeň na večeři, ano?
2: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
1: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
2: Tady máš ty cigarety, Pepa.
1: Jaký cigarety?
2: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
1: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
2: Já už
1: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
2: Polivku už máš na stole.
1: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
2: Ne.
1: To je strašlivě důležitá agitační práce.
2: Ne.
1: Tu polevku mě dej ohřát, jo?
2: Jo.
1: A připrav mě vykartáčuj světle žaty.
2: Jo, já vykartáčuju tu polivku.
1: Z hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
2: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
1: Boty, dívolí.
2: Prosím tě.
1: Já samozřejmě postýkám, kolik je hodin, podívej se na to, buď tak hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, půjďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucinál, ty se s tím pál. Dejte si. Už vám si to sám, co je s tou večeří?
2: Navoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá, pro boha, to není horké, ne. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, přines mě mavé sako. Já jsem úplně bez večeře se obejdu, ale vysaká. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak víš.
2: Já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkáš světlý sako?
1: Já se nepřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to. Tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci. Maminko, Mé osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7:00, já jsem putá v županu. Slávino pro pána krále, kde se couráš, vždyť já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřevala to sako.
1: Co si ohřeval?
2: Sako.
1: Jo, tak polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému? Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat. Referát je úplně na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slavinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: To není možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš, klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Dořád tu polivku a máš na stole připravena.
1: Radši mi přines ten klobouk a pláš, ano, já pospíchám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: Ne, no tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych to vstěl?
2: Tady máš aktovku, deštník se ořejvá. Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíříš. Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři, nebudu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej. A drž mi palce. Já se jdu bít za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slávinko.
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.

Pod lemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Ano, upozornit, že jsme kvůli regulárnosti jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech, Ringo, a to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
1: Z tohoto důvodu jsme mu taky, jak bývá nyní Československo zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
3: Tak, a já myslím, že to je všechno v pořádku, ano. Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz a začali toustovat. Začneme toustovat, ne, nebudeme to prodlužovat.
2: My jsme toustéři a oni jsou toustadla.
3: A na tom divný? Tady držím toast.
4: Chtěl jsi říct test, ne?
3: Ty drž hubu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připravení, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Otázka první. Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV. My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl. Správná odpověď je?
2: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
2: Správná odpověď je za C.
0: Celou větou.
2: Odkolek byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si s pořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.B. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
2: Ivan Vladimírovič.
3: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?
0: Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice? Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června, svátek Jana Křtitele. Za C. Na 21. srpna.
2: Června. Svátek Jana Křtitele.
3: Ano, svátek Jana Křtitele. Ale někdy dojde k omylu.
0: Co je to obchod na korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Glosse. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi polobotky.
2: Vynikající dílo režiséru Kadára.
3: Však jim taky nestaví.
0: Tak, otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
2: Metoděj.
3: Ano, Cyrile Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.

Dievča chudobné, princ o ruku neprosí. Máš detskú tvář,

0: Noc plná hvězd.
1: Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, sněhu až pod okna. Děcka s jedným šláštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstra Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu sa veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štúřil sa, bafal z gipsovky a spokojno sa díval na hromadu dřeva. Pěknúčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Radost sa podívat. A však sa nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale včil už to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo sa chytil za tých pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Z hromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil sa jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala ste nové hromady? Ale co ťa vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbúdal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z lůžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho sa najviac obával, to sa splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektív Herlock Scholmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštělo. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz slépky či husy. A strýc měli Tomáša rádi, jak sršně za košulů. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytit, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo sa tlúkl do hlavy. Když už nevyspáním sa sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítení. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtúlil babušu, která myslela, že sa Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel sa do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od toho dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak natah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali bez pohrelte oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jarteple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to stama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvěří došky a dvérka z kamen vyletěly přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmažka aj z máčků byly na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom, a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali, měli oči vybúlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla, no ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil, babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. a včil prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali. Pán soudci po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil Šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil načisto nevinůčko a filozofoval. Pane soudci, a kdo mě to může dokázat? Viděl mě někdo? Já si zase můžu myslet, že mě Šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a nic jsem nevrtal. Kdyby byl rengen na myšlenky, pán soudci by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, ze spokojeným ušťořováním odchází a starý Šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo mě ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodal. No, to bys měl, člověk nikdy neví.

0: Noc s hvězdou.
1: Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý mrtvý vzduch posledních dnů se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr je z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják a bouř a liják trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u tří lilí poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četně jí tenkrát je navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku při pijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádami, u stolu blíž okna, sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely. Liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda crčela v stříkavých potůčcích zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké chvíle oddechu a vždy zas a zas se rozvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry. Chvilkami zas hleděl jsem ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi na koncích arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen krátký čas. Vždy jsem se zase zdvihnul a přikročil na chvilku k dokořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štíhlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko. Krásné děvče, zvláště mne ale vábilo to oko její, jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oka nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje. Když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne a když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci. Pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svížný kadetík a když byl konec, pohlédla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním. Pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslil jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Na cestu domů nebylo bez toho ani pomyšlení. A po čtvrt hodině zas jsem se podíval ku dveřím salonku. Zde stála krásnooká opět. rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nepohodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvěl jsem se. Krásnouká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za tu ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válily hromy. Kolem nás, jak by mrtví, řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil jsem měkké tělo, teplý, sáhlající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít z ní tu zlotřilou duši její.

0: Je pátá ráno.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je náfad. Co tak je, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním,
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš.
4: Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: No, uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Nebo jdu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo! Nebo jdu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: Hele, ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
3: je... Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout! Pojď sem!
2: Koukaj, nech ty straka pouty a dívej se mě do očí! Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
3: Schvacuju tě!
2: Těsně lechcáš.
3: No a kde máš orosený oči?
2: Na to vedro to je až
3: Co je fakt?
2: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
2: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
2: Já už to nevydržím.
3: Co?
5: Ježíš, počkej, Melko, počkej, ty to mě děti, ty mě udusíš.
3: Co to dejte, nemůžeme jít? Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
2: Právě že nic.
3: Joj.
2: Když on byl takovej nesmělej. No,
3: takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
6: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká. Když slyší, jak z kopců jdou

0: Noc s hvězdou.
1: Jsou věci, které se dají předpokládat. A taky věci, které se předpokládat nedají a které si musíme, anebo dokonce můžeme, domýšlet. Například po celá tisíciletí jsme nemohli my lidé vědět, jak asi vypadá odvrácená tvář měsíce. No tak mohli jsme celkem logicky předpokládat, že se nebude příliš lišit od té tváře přivrácené, ale mohli jsme také začít s domýšlením. A já pevně věřím, že podivíni, básníci, fantastové, milenci a individua jim naroveň postavená, taková domýšlení konali. A že si tam domysleli všechno možné, například růžové zahrady plné zlatých ptakopisků, nebo propasti, ve které plují zvonící hvězdy, nebo barevné moře plné zpívajících ryb, a nebo šťastné a moudré pokolení, které tam někde žije a pěstuje možná mrkev a určitě snášenlivost. Že si tam domysleli všechno možné a ještě víc nemožného. Každý člověk má svou odvrácenou tvář. Někdo proto, že ji odvrací, a někdo proto, že přivrátit ji nemůže, není mu dáno. Každý člověk má okamžiky, kdy je sám, výsostně sám. A sám má zůstat. Nechci nikoho brát za bradu a otáčet k sobě. Nechci nikoho obcházet, abych ho poznal se všech stran. Mizí-li ve své samotě, nebojím se, že přijde změněn k horšímu. A je-li odvrácen, doufám, že odvrácen nezůstane. Ale mluvím tady o jiných věcech, než o houslích, dobře utajených, a měl bych se dostat k tématu. Já nevím, jak jsem dospěl k teorii dobře utajených houslí. Je podivná a jakoby ničím nepodložená. No, ničím nepodložená. Příklad. Odjíždíme vozem. Ne na nějakou cestu, ne. Běžný, banální, každodenní odjezd na chvilku do města. Znám svou ženu. Domnívám se znát i její odvrácené tváře a nedomýšlím si tam nic fantastického. Čekám tedy, až se obleče. To jest, až vykoná ty tisíce drobných a zbytečných pohybů, jimiž se každá žena dotýká svých šatů, svých vlasů, svého klobouku. Ale protože není ráda, je-li pozorována, odejdeme můj syn a já, abychom počkali ve voze. Při našem odchodu je i ona k odchodu připravená. To jest, vykonala všecko, co může vykonat žena, chce-li projít dveřmi svého domova a vyjít, jak ona říká, mezi lidi. Čekáme tedy ve voze a čekáme mlčky, protože ony věci, o kterých by si měli povídat otec s dospívajícím synem, jsou příliš závažné pro tuto chvíli a toto prostředí. Čekáme mlčky. Pak se zeptám něco povšechného. Syn mi povšechně odpoví a čekáme dál. Pak se rozhovořím o něčem, o čemkoliv, jen aby řeč, jak se říká, nestála. Ale už po první větě vím, že řeči jen prospěje. Postojí-li. A čekáme dál. A tu se pohne myšlenka. Necelá, počínající, takový psychický polotvar. Nesmělá myška, škrábající pod podlahou vědomí. Co tam ještě může dělat? Takové pomyšlení se dá zaplašit. Stačí dupnout a myška je ta tam. Ale takových odjezdů jsou za ta léta desítky. A myška se vrací. Prohrabává se vzhůru k vědomí. Co tam ještě může dělat? Jednoho dne tato otázka zazní nahlas a položí ji můj syn. Když už rozum bralo, na mámu se ptalo. A tehdy pod nátlakem jeho pohledu a v zoufalé potřebě vysvětlit nevysvětlitelné jsem řekl, nevím, ale myslím si, že naše malá maminka má někde ukryté housle, o kterých my nevíme a vědět nemáme. Snad je to u ní strach nebo tréma, ale před námi nikdy nehraje. Až teprve, když bezpečně ví, že jsme venku, jde ke svému úkrytu, víme své utajené housle, tedy své dobře utajené housle a zahraje si některý ze svých oblíbených kousků. Respektujme to. Můj syn přijal tento nesmysl s klidem, protože po mamince zdědil klid. A po mně? Smysl pro nesmysly. A od té doby čekáme-li, a my čekáme, krátíme si ty dlouhé chvíle úvahami. Zda dnes je na pořadu Bach, nebo Mozart, anebo Sarasate. Mezi lidmi je bohužel příliš mnoho netrpělivosti. A přece by stačilo takovéto vysvětlení, k jakému jsme tenkrát dospěli my, aby jeden chápal druhého, každý skoro každého,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No, není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí.

tráva je obloha, holubů plná je. Před vrty kostela svatého Jakuba.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentín.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Dřív než hřeb do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
3: Nebejval svět, jako je dnes.
2: Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
3: U potoka nesedala.
2: Ani na pražský mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec.

0: se, v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí, a jaký bá.

0: cvrček, cvrk a holub vrk, pytlák v lese, usek smrk, husák huse, vytrh prk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
2: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.

0: té doby kamarád, kamarádku mívá rád. Milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to na světě.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle, volně jako pták, jezdí se teď kolem světa v Praze za šesták. Bez koní a bez čabrak, rychle, volně jako pták, jezdí se teď kolem světa v Praze za šesták. Mistr žena osmí.

A tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět. A tomu se potom říká.

si kvůli trochu vyražení spískat pranici. A když všecko rozbili, záda sobě zmydlili, říkají, že se o muzici

0: vyšel z výletu, protože byl místo šárců čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Pěkně v klidu domova uvidíte film, sportovní utkání nebo divadelní představení, máte-li televizor. Jeho přednosti jsou opravdu mimořádné. Odpadnou vám cesty do kina, jízdy do města za divadlem a sportem a pochopitelně též schon s nimi spojený. Kulturu, sport a poučení v klidu domova přinese vám televizor z prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se prochází.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů, otec, matka.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i z jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert aby to spral. Lásku moji kníže Igor si bere

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásně je.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Hvězda. Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam čme.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra, jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliká láska.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře. Že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká. Dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi pivo Husar. Objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Právě před 20 lety začaly tikat první budíky československé výroby.
5: Tenkrát jsme doplnili desítku států celého světa, kde se hodinky vyrábějí.
4: A dnes jsou hodinky a budíky z Chronotechny k dostání ve všech našich obchodech.
5: Výrobky Prim vyvážíme také do zahraničí.
4: Říká se, že nesmyslné a zbytečné je nosit dříví do lesa a sovy do Atén. Ale to, že vyvážíme československé hodinky a budíky Prim i do zemí, kde už mají vlastní hodinářskou tradici, to je současná skutečnost.
5: Hodinky a budíky Prim svou kvalitou opravdu se osvědčují i v Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, ve Švédsku a v Jižní Americe.
4: Indii zavedli naši pracovníci výrobu budíků. Závod má vysokou výrobní kapacitu a obstojí i ve velké konkurenci západních firem.
5: Náramkové hodinky Prim prošly vítězně televizní olympiádou kvality a získali zlatý kahan na ostravských výstavních trzích.
4: A zcela náhodou osvědčili svou kvalitu i v praktické zkoušce, v uhelném dole, kde jednomu horníkovi vypadly z ruky. Prošli 10 přesypy, spadli do 35 metrů hlubokého zásobníku a odtamtud s uhlím do vozíku. Pak prošli drtičem a nakonec byli nalezeny na hornickém vozíku s uhlím. A výsledek? Hodinky byly poškrábané, ale šly a ukazovaly přesný čas.
5: Spolehlivé budíky, kuchyňské, pokojové, náramkové, sportovní i společenské hodinky československé výroby mají značku Prim.
4: Výrobky Prim mají primát v přesnosti, kvalitě a eleganci.
5: Pánem svého času je ten, kdo je pánem hodinářských výrobků Prim.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

škoda, že to babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

doma vleč. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

dám dnes hlavu svou, a proč bych se bál? Dál zbraň pevnou rukou držím, i tu ve spánku mám.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala: Dejš to, pámbu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Jsem zavonila chlebem a slátnul klas. Pole se spiklo s nebem,

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přešli jsme Cordillery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

Jeda 50 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci, a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

jsem na hladině, pod ní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody a není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti,

0: chová, ten už je v suchu. Ten už má hubu,
1: porucha k uchu.
0: Ten už má starosti o nový fond. Tak šťastnou plavbu Puerto Montt.
2: Jste na stanici Hvězda.

města dusí věčný stín. Těsno je, až mrazí asfalt místo kopretin. Není slyšet sedmihláska podél šedých cest. Jaký div,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

zpíval, splní se, o čem si sníval, splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře list.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Jenom ty a já.

Já povídám, milej pane, to nemůže být. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte. Rádi vám poradíme při vašem výběru.
5: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach.

0: Stanice Hvězda.
1: Můj milý, ty můj milý, počkej ještě aspoň chvíli.

šťastný, teď už nejsem ničí malá, nekřižuj mé nohy hřeby, neubližuj mému spánku, chtěla bych už jenom nebýt, zavřít dveře v tomhle krámku, kamenem být na dně vody, srdce ale neutěšíš, nemusíš už za mnou chodit, slyšíš milý, slyšíš, slyšíš.

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

jednou, pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

vzpomínka na ní v srdci zabolí. Jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek, nová.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde na návštěvu teta na Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hrcích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásný.

dočkám se léta s plnou číší. Zvánku v lučních travinách z míst

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli,

slov uděláš román, nestihneš po celý den s tebou snít v houpací židli, slyšet tě mlčet 5 minut jen, slyšet tě mlčet 5 minut.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovatí v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Po těžké práci vás příjemně osvěží hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Bolest hlavy mírní a zemdlené nervy osvěžuje hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Koho trápí revma, tomu přinese úlevu hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Když se hlásí chřipka, osvědčují se výborně masáže a obklady hanáckou francovkou. Do každé domácnosti patří lahvička hanácké francovky s přísadou léčivých bylin. Žádejte všude výhradně hanáckou francovku s přísadou léčivých bylin.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst,

směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám.

0: přežít s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče,
2: vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 50. let.

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 14. června si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Metodia I., patriarchu Konstantinopolského. Nejde o soluňského svatého Metoděje, apoštola Slovanů, ale o významného obhájce úcty ke svatým obrazům v dobách obrazoborectví. Narodil se v bohaté rodině v sicilských Syrakusách a jako mladík odešel studovat do Konstantinopole. Později vstoupil do kláštera Chenolakos v Bitínii, který už dnes neexistuje. Jako horlivý zastánce uctívání obrazů, čili ikonodúlie, tvrdě zaplatil za své přesvědčení. Obrazoborecký císař Michael II. Ho dal uvěznit a poté poslal do vyhnanství na ostrov Antigoní v Propontidě. Dnes jsou to Prinčské ostrovy, turecky Aladar, a leží v Marmarském moři nedaleko Istanbulu. Do Konstantinopole se směl vrátit teprve roku 829 po nástupu císařova syna na trůn. Léta strádání věnoval Metodius duchovní práci. Psal homílie, básnické kánony a hagiografická díla, mimo jiné životy Teofana Vyznavače a mučedníka Eutymia ze Sard. Jeho hodina přišla po smrti posledního obrazoboreckého císaře Teofila. Císařovna regentka, Teodora, dala na radu ministra Teoktista sesadit dosavadního patriarchu Jana VII. Gramatika a roku 843 ustanovila konstantinopolským patriarchou právě Metoděje. Jeho velikost spočívá v tom, že svým nepřátelům odpustil a zbloudilé jemně přiváděl na správnou cestu. 11. března 843 se v Konstantinopoli sešel synod, jehož cílem a výsledkem bylo obnovení úcty k obrazům, která je dodnes jedním z pilířů pravoslavné církve. Tato slavná chvíle tedy vešla do dějin jako triumf pravoslaví. Úctu obrazům svědců a Ježíše Krista však prokazuje i katolická církev, byť učí, že je skrze ně uctíván jejich prototyp, tedy světec sám. Svatého Metoděje však každopádně uctívají církve obě, pravoslavná i katolická. Pane Ježíši Kriste, pravý Bože a pravý člověče, ty jsi nám ve svém vtělení ukázal viditelnou tvář neviditelného Otce. Na přímluvu svatého Metoděje, vyznavače a patriarchy, jenž neohroženě hájil úctu k tvému svatému obrazu i obrazům tvých svatých. Dej nám pevnost ve víře, statečnost v protivenstvích a srdce, které tě s láskou poznává a vyznává. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

ve všech místech, kde nemá místo smích, na hrobech vojín neznámých a na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

a všude kolem dobré kvíti rozkvětá. Já vím, někdy kvítí jezer, znamená lidské žití zmařené.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné. Tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vodu, své oranžové blůzy rozvěší. A já ji a já ji pořád miluji.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane Horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Zvýšit chemizaci všech odvětví národního hospodářství jako objektivní nutnost pro rychlejší rozvoj výrobních sil a rychlejší růst produktivity práce na základě nejvyšší techniky.
6: Jedním z prostředků, které mají přispět k plnění daného úkolu, bude výstava Nové hmoty, nové výrobky. Je určena pro všechny, jejichž spolupráce může vytvořit lepší předpoklady pro uplatnění chemizace ve spotřebním průmyslu.
5: Výstava Nové hmoty, nové výrobky je výzvou k této spolupráci.
6: Na výstavě se setkají technici chemického i spotřebního průmyslu, aby ruku v ruce vytvořili předpoklady k maximálnímu využití chemizace pro rozšíření trhu spotřebního zboží novými a stále kvalitnějšími výrobky.
7: Uměli to, že? I my to umíme.
8: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte!

Raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně. Levou, pravou, paži připažit. Vykročit rázně, vykročit rázně. Raz, dva, tři.

Zůstal u něho 3 dny a potom se vydal k silnici. Díval se dopředu a pak odkud přišel. Někdo se k němu blížil. Chtěl se otočit a zmizet v lese, ale neudělal. Jenom tam stál na silnici a čekal s revolverem v ruce. Všemi dekami přikryl otce. Bylo mu zima a měla hlad. Muž, který se objevil na silnici, na sobě měl šedožlutou lyžařskou bundu. Na rameni mu na spleteném koženém řemínku vzhůru nohama visela puška. Také měl nylonový náramení pás s náboji. Veterán dávných šarvátek. Vousatý, na tváři jizva a zlomená lícní kost. Jedno oko se mu někde toulalo. Když promluvil, pusa se mu divně hýbala. Pokřivený úsměv. Kde je ten muž, co si s ním byl? Byl to tvůj otec? Jo, byl to tam. To je mi moc líto. Nevím, co udělat. No, nejspíš bys měl jít se mnou. A patříte k hodným? Muž si sundal kapucu, takže mu bylo vidět víc do obličeje. Měl dlouhé, zcuchané vlasy. Podíval se na oblohu, jako by na něj bylo něco vidět. Se podíval na chvíli, řekl. Patřím k hodnejm. Nechceš ten revolver dát pryč? Nesmím ho nikomu dát. Za žádných okolností. Já ho nechci. Jen se mi nelíbí, že na mě míříš. Tak jo. Kde máš věci? My moc věcí nemáme. Máš spacák? Co teda máš, nějaký deky? Tátna je jima přikýtej. Pojď mi ho ukázat. Chlapec se nepohnul. Muž ho pozoroval. Poklekl na jedno koleno, sundal si pušku z ramene a opřel se o ní. Patrony, zastrkané do pásu, si naplnil sám, byly zalepené voskem. Muž byl cítit ohněm. Tak hele, řekl, máš 2 možnosti. Mluvili jsme o tom, jestli za tebou vůbec mám. Můžeš tu zůstat s tátou a umřít, nebo můžeš jít se mnou. Jestli tu zůstaneš, nesmíš na silnici. Nechápu, jak jste došli až sem. Ale měl bys jít se mnou. Bude ti dobře. A jak si můžu být jistý, že patříte k hodně? Jistý si být nemůžeš. Budeš to muset riskovat. Nesete olej? Cože? Myslím, nesete olej? Mluvíš trochu z cesty.

0: mých očí
1: zvědavost. Máme malýho kluka a malou holku.
0: Teď já závidím.
1: Asi jako to je, možná je o trošku starší. A nesnědli jste je? Ne. Vy lidi nejíte? Ne, lidi nejíme. A já můžu s vámi mluvit? Ano, můžeš. Tak teda jo.

0: Zašli do lesa. Muž si přidřepl a díval se na šedou zuboženou postavu pod nakloněným kusem překližky. Nic zde nemáte?
1: Ne.
0: A tohle je tvůj kufr?
1: Ano.
0: Narovnal se, podíval se na chod.
2: Jsou 4 odpoledne.
0: Vrať se teď na silnici a tam na mě počkej.
3: Přinesu
0: deky a všechno. A co můj táta? Co s ním?
3: Bezpečně?
0: Přece to nemůžeme nechat. Ale můžeme. Nechci, aby ho někdo viděl. Nikdo tu není. Můžu ho přikrýt listím? Vítr listí odfouká.
4: Modrý palác v oblacích.
0: A nemůžeme ho přikrýt dekou? Udělám to.
4: Zdobený.
0: Teď už běž. Čekal na silnici. Muž vyšel z lesa s kufříkem a dekami přehozenými přes hlavu. Jednu z nich podal chlapci. Na, řekl. Zabal se do ní, jsi zmrzlej. Chlapec mu chtěl dát revolver, ale muž si ho nevzal. Jen si ho ne, řekl. Tak jo. Umíš s ním střílet? Ano, to je dobře. A co mi
4: tady?
0: Nic víc pro něho udělat nemůže. Asi se s ním chci ještě rozloučit. Zvládneš to?

lepší bylo mluvit k otci. Všechno mu říkal a nezapomněl. Podle ženy to tak bylo v pořádku. Říkala, že dech Boha je vlastně jeho

0: Kdysi bývali v horských bystřinách
1: hodinka s vodotleskem.
0: Byli vidět, jak stojí v jantarovém proudu
1: hnát v jedné
0: okraje, s limuzín. V ruce byly sivení cítit ven, kroutily se lesky.
1: To byl tvůj krásný slib.
0: Na hřbetě měli klikatou kresbu,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní.

jen skrze pěnu piva, od mnoha lidí bývá veleben. A ctěn, svět jeví se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mívá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

když vlaky jedou až chvíli mezi kolejemi. Připomínaj rytmem synkopy,

Voda teče Vltavou. Vždyť pražský orloj zatím ještě tiká. A voda teče

připadám si často jako cizí. Včera odjel další a nic se neděje. Je nás o jednoho míň a Vexlák stejně dobře prodal Marku. A další kilo heroinu vyč

aby aspoň z toho piva někdo sundal čepice. A jen od Jakuba zvony zvoní a nikdo neslyší mosazné tóny. A jen od Jakuba zvony zní. Slyší. Jsem jeden z lidí,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Auto veze stopařku a povedá on. Vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Hvězda.
1: Neklidné srdce

jaký je tvůj svět, hned bych ti napsal jen pár vět. Život ten není bez nesnází. Už taky vím, že se musím umět smát, i když chtěl bych se spíš prát. A pak se říká,

dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho, na hajnýho.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem

hned se usmívá, hned slzí, první duben v očích má. Láska prý ji brzy omrzí, prý má za ušima. Já však nedám na počasí, já víc věřím na lásku.

mým věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

palice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mém.

0: za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
2: No, mlč, starý mlč, zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starý mlč, zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslíš. Vždyť

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět, tmavo-modrý svět.

0: Hubertusu.
1: Že se nestydí.
0: Původně si říkal,
1: že jen něco pojí,
0: ale pak se napil a alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

sotva se vláčí, když najednou je mine noha nohu, nohu, noha nohu, nemine nohu.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nikosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

metody počítám si městský dev, 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako drout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do setmění připomíná řeky proud. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči,

proudy vozů uhánějí dálnici, modře, žlutě, oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer naspátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na

ledním žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká pot. Já nevím, proč se někdo stydí zout se z těsných bot. A já proudy aut i proudy lidí vyměním za proudy vod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr mál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká, že teprv pod

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval, když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

0: osmdesátky o osmé.
1: Stanice Hvězda.
0: Od osmi večer.
2: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

0: Je 8 hodin večer a scházíme se všichni v kuchyni. Pan plukovník je krásně vystrojen a rozdává prsteny, sponky a bůh ví jaké zboží, s nímž chodí v Rusku Arméni. Vyprázdnil svůj vak a na všech stranách zněly díky, jako kdyby rozdával ryzí zlato. To si schovám, to budu nosit k těm modrým šatům, co jsem si dala ušít. Ne, takový nádherný věci, že si milosti děláte škodu. Na mou duši, vždyť to nebudu umět ani na sebe navlíknout. Slyšel jsem ozývati se v těchto výkřicích radost, jakkoliv cena všech dárků nedosahovala ani ceny sklenice vína. A víš, opravdu musíte odjet? Zítra? No kdo ví, jak to bude, snad vás náš pán ještě zdrží. Ale můj bože, to se už ani nedovíme, jak to bylo s tím myslivcem. On nám toho Váňa tolik nalhal a když jsme ho chytili za slovo, tak nám říkával, zeptejte se pana plukovníka, teď už je pozdě. Co chudák Váňa asi dělá? Neměla bych mu donést do té komory kousek studeného masa a nemohl byste mu milosti odpustit? Kníže se dal do smíchu, ale protože slečny naléhaly víc a více, jel se vypravovat příběh o myslivci. Marcel mu zpočátku přizvukoval a smál se přitom do taktu, že se to podobalo výjevu z nějaké poťouchlé opery. Myslil jsem usilovně na slečnu Sizan a jen tu a tam jsem zavadil pohledem o plukovníka. Padá na něho záře ohniště, je opět ve svém živlu a jeho posluchači se smějí. Mě ovšem táhne hlavou něco jiného. Jsem roztržit a rozumím Prášilovi méně a méně. Jeho hlas splývá s hukotem kuchyně. Hele, myslím si, člověk, kterého vidíš, je šašek. Jaká lživá hra mu vzdouvá srdce. Co zamýšlí, co předstírá. Jaká čestná jména hledá pro své tuláctví. Vím bezpečně, že upláchne před svítáním. Je již na skoku. A klid, který hraje, nemá než nasypat sůl do očí služek. Díval jsem se po skupině slečen, znamená je každé hnutí jejich prstů a každé slovo vyprávění. Tu mi padlo do očí něco nového. Děvčata hleděla na plukovníka s útrpností. Na mou čest, jaký rozdíl. Spatřoval jsem na nich stísněnost. A kníže? Viděl jsem jeho starobu, jeho strnulý výraz a dočista jinou kůži, než ve které vězel, když jsme mu viseli na rtech. Je s ním konec. Je překonán, je zaražen, je bez tajemství. Uhaduji, co udělá, uhaduji, co řekne. A jestliže mě něco překvapuje, je to nestydatost a vůle dospívat partes. Je mi ho líto. Můj bože, cítím k němu náklonost smíšenou se soucitem. Cítím náklonost, jež se ani zamák nepodobá obdivu. Chtěl bych mu položit ruku na ústa a naplnit jeho brašnu úzenkami. Nyní ke mně přistupuje Marcel. Dotýká se mého rukávu a usedá. Má ústa pootevřená, jako by se divil. Chce něco říci? Ale nedostane ze sebe ani slova. Mlčí. Mne si čelo pohybem, jejž ukradl Prášilovi. Cítí se uvězněn ve své oddanosti, ve svém odhodlání a ve své víře. Odmítá poznávat. Nechce nic slyšet. Sklání hlavu. Co cítí? Zdá se mi, že tomu rozumím. A rád bych něco řekl, ale jeho mlčení je silnější. Chci mu stisknout ruku, avšak Marcel již vstal. Dívá se na Prášila, hryže se do rtů a nyní zcela bez ostychu praví. Vezmete si sebou jídlo? Kuchařka vám připravila na cestu vejce a 5 krabic nakládaného masa. A teď sledujte malého chlapce, jak utíká vzhůru po schodech a jak otvírá dveře kytina pokojíčku. Kníže se o nás nestará, žertuje se služkami. Zdá se mi, že si je předchází. Zdá se mi, že nemluví pravdu.
1: To není možné, vydechne Kitty.
0: Povídám, že ano. Znáš příběh o myslivci? Vypravuje podruhé všechno dočista jinak.
1: Myslíš, že to byla lež?
0: Ano.
2: Tu se obě děti k sobě přiblíží, jako kdyby se posunovala náruč jediného zklamání. Kitty si vkládá do úst konec řemínku, jejž má ovinut kolem zápěstí. Drtí jej mezi zuby až kube rukou.
0: Půjdeš, praví Marcel.
1: Jak bych nešla? Jak bych to mohla udělat?
0: Myslím si, že nás nevezme. Myslím si, že jde dočista jinam, než říká.
1: Uteče k hraběti Kodovi.
0: Kornélie má své věci ve stáji, ujede s ním.
2: Kitty chviličku váhá s odpovědí, zardívá se a trhá řemenem. Konečně její zoufalá hra ustává a Kitty otevře ústa.
0: Ale já půjdu. Půjdu. Chci odtud vyváznout.
1: Jak? Pronáší Marcel skrze zuby. Ty půjdeš s Kornélií?
2: Slečně Kitty se nedostává slov. Je bezradná, vzpomíná si na Michaelu a chtěla by vykřiknout její jméno. Chtěla by se rozběhnout za svou sestřičkou. Ale váhá, naslouchajíc dešťovým kapkám, jež padají na okenní sklo.
0: Kitty! Kitty! Kitty! Volá Marcel.
2: Ale malá slečna nezvedne hlavu. Je zdrcena. Její ruka umdlévá. Zadrhla si příliš silně smyčku kolem zápěstí a nyní zakouší bolest jako něhu.
0: Rve řemínek a namísto o Michaele jme se mluviti o slečně Sizan. Pařížanka, Pařížanka, dí štiplavým jazyčkem komorných a utrhá nebohé učitelce, jako by byla sama zlá.
1: Miluje knížete, miluje ho, praví vposled. Miluje ho právě tak, jako Kornélie a jako Michaela.
2: A Marcel? Má ruku v kapse a přepočítává svých 60 korun.
0: Což na plat, říká, pouštěje mezi prsty poslední minci.
1: Půjdeme sami.
0: Zaplať pánbu, nemusíme se doprošovat.

0: U večeře oznámila Francouzka panu Stoklasovi, že v její rodině kdosi onemocněl a že je nucena vrátit se do Paříže. Její záměr byl velmi průhledný a jakkoliv jsme si všichni přáli neuváděti slečnu do rozpaků a jakkoliv jsme se nechtěli zdržeti u toho předmětu déle, než vyžaduje slušnost, přece jsme nemohli spolknout všechny své otázky. Suzanne odpovídala jen krátce. Nechtěla předstírat znepokojení, jež by se zítra ukázalo planým, a její zdrženlivost se zdála vyjadřovati, že vše, co udělá, podnikne na vlastní vrub a odpovědnost.
1: Jsem šťasten, pravil Stoklasa, že příliš nespěcháte. Kdož ví, neurovná-li se vaše pařížská věc za 4 týdny tak, že snad nebude třeba, abyste odjížděla.
0: Za 4 týdny? Opakovala Suzanne.
1: Byl bych vám velmi zavázán, děl opět můj pán, kdybyste se, slečno, nerozhodovala jinak než při svém příchodu.
0: Suzanne klopí hlavou.
1: A kníže vypravuje panu Janovi příhody z války. Mluví a mluví, jako by nerozuměl slova francouzsky. Mluví a náhle se přerušuje krátkou poznámkou. Těšil jsem se, slečno, že budeme mít společnou cestu až do Krumlova. Jaká škoda, že se zdržíte.
0: Slyše jeho nedbalý tón, nemohu nezávidět Stoklasovi. Má ten chlap štěstí, že nevysolil peníze, které měl již připraveny. Vždyť Alexej ujede tak jako tak. Ani ho nenapadne, aby na Suzanne čekal. Paříž, prohodí po chvíli slečna Michaela, není tak veliká, aby se v ní lidé nepotkali. V jejím hlase je právě tolik ironie, jako smutku. Vstává, omlouvá se a chce odejít, ale Alexej ji zdržuje.
1: Odjedu časně ráno, praví. Potom se jíme loučiti
0: a děkuje Michaele, pronáše je některá slova, jež mají dvojí smysl.

Asi 20 minut před půlnocí jsem zaslechl, jak někdo vyvádí koně a zapřahá. Pozor, řekl jsem si. Nechám proklouznout knížete, ale nikdo jiný mi neunikne. Chtěl jsem zkusit ještě jednou zámky u východu a při obhlídce jsem se dostal až do sklepa. Bral jsem se chodbou, kam nikdo nepřichází, a tu jsem si vzpomněl na Váňu. Což kdybych ho osvobodil z vazby, nemohl by mi pomoci? Tato myšlenka se mi zdála dobrá. Já jsem se tedy volat i seržantovo jméno. Odpověděl mi ranami na dveře. Ida směrem, odkud zazníval hluk, nalezl jsem po několika krocích komoru, jež sloužila za plukovníkovo vězení. Otevřel jsem a Váňa jako zběsilý vyrazil ze dveří. Hola, hola, chlapíku, volal jsem za ním. Myslíš, že jsem tě pustil jen tak zadarmo? Vrať se, vrať se! Křičel jsem, dovolávaje se všeho na světě. Ale ničema utíkal, seč mu stačily síly. Pustil jsem se za ním. A tu v místech, kde se lomí chodba, padám, letím, řítím se do jakési hlubiny. Do hlubiny? Svalil jsem se z výše 5 schůdků do čberu. Nicméně se mi zdálo, že umírám. Zatím se štoudev zapekelného lomozu válela z řečených stupňů, jež oddělovali jednu část chodby od druhé. Děs ví, jak si Váňa vyložil hluk, který jsem způsobil svým pádem. Myslil, že užívám střelné zbraně? Snad. Pádil vzhůru k vstupní síni jako blázen. Řval, klel, hulákal. Můj bože, kratochvíle se budí. Slyším práskání dveří, výskot, rychlé kroky. A hrozný hlas knížete Alexeje Nikolajeviče Megalorogova, jenž odpovídá hlasu svého sluhy. Bylhám se s okem zalitým krví do zvýšeného přízemku. Co se to děje? Ještě mi zbývají 3 schody, ještě 2, ještě jediný a jsem před vstupní síní kratochvíle. Kdo to přebíhá? Kdo to zápolí? Jaké stíny se přede mnou míhají? Za svitu jediné lampy rozeznávám, jak kníže oděn v plášť zápolí s Váňou a odhazuje zavazadla svých milenek. Rozeznávám Marcela a Kitty, rozeznávám přibíhající Kornelii a její výkřik mi rve sluch. Co to znamená? Kornelie se zastavila před dámou oděnou v cestovní plášť a poznává v ní slečnu Sizan. Zatím si kníže přehodí přes rameno svou jedinou brašnu, vyšvihne se na okno obrácené k lesům a v zápětí zmizí v noční tmě. A jeho přátelé? Nikdo ho nezavolá zpátky? Nikdo se nehne z místa? Nikdo? A přece. Marcel. Dere se k oknu, stěží ho dosáhne, ale již se drží pažení, již se smíká dolů. Již dopadl. Zajisté nikoli bez oděrek. Vrhám se ke dveřím, otvírám, křičím. Nic na plat. Pod oknem je prázdno. Tu mě odstrčí seržant Váňa a sklením kvapí za svým pánem.

Za několik dnů po Alexejově odchodu mi řekl lesmistr, že se kníže zdržuje v lesích na Větrníku. Není snad v Lovčím zámečku? Otázal jsem se. Ne, odtušil Richtera. Kníže si zřídil stan a polní kuchyni v místech, kde se říká na Struhách. Jaká změna, jaké ponížení, vykřikl jsem, vzpomínaje na chlupatý jazyček a vznešené způsoby pana plukovníka. Ze srdce rád bych ti postoupil vyhřáté lože a vše, co hrdlo ráčí. Všímám si, děle Richtera, že kníže ti tykáte. Ano, odpověděl jsem, vím, že se mýlím, ale zdá se mi, že jsem mu nikdy neříkal jinak. Bojím se, řekl opět po chvíli Richtera, že budu nucen poprosit ti pana plukovníka, aby se klidil z naší končiny. Slyše to, vpadl jsem lesmistrovi s výkřikem do řeči a ubezpečoval jej, že se zaplete do prožluklých příhod. Což nevíte, pokračoval jsem, že má kníže zvláštní poslání a že chce před odjezdem do Paříže zahladit stopu? Zase začínáte, odbil mě lesmistr. Naposlouchal jsem se podobných nesmyslů dost a dost. Nezačínám, končím, odpověděl jsem. Napíši knížeti dopis na rozloučenou a některý z vašich hajných mu jej odevzdá. Lesmistr přisvědčil a šel po svém. Já pak jsem usedl a svíraje v dlani svou hlavu, jal jsem se skládati list pro barona Prášila. Tvá slečna Kornila a tvoje zbrklé holky jsou celé pryč a pláčí jako divé. Jak zvednou stavidla ty dívky přičinlivé, pak s nimi není nic. Jak lehnou na stolky a v ruce kapesník a v kapesníku nos, je všechno ztraceno a zbývá nebezpečí, že budeš ukřičen, spílej jim nebo pros. Proč jsi jim utekl? Proč jsi vzal do zaječích ty starých chlípníků se srdcem na hadry? Víš, že ty chudinky teď střemhlav upadly do zármutků, nad něž už neznám větších. Měl jsem v zásobě ještě asi tucet štěpných rýmů, ale řízením osudu mi nebylo dopřáno dopis dokončit. Při slově hadry vpadla do mé světnice Kitty a na nic se neohlížejíc žadonila, abych s ní šel do obory. Proč, otázal jsem se, proč do obory? Tu odvracejíc tvář a klopíc oči vypravovala mi mladší slečna Stoklasová Osizan, která věří, že plukovník neodešel a že je někde na blízku. Chtěla bych se s ním ještě jednou setkat, dodala Kitty. Chtěla bych se ho otázat na tisíc věcí. Chtěla bych mluvit s Marcelem. Pojďme, řekl jsem. Pojďme dokončit své léčení. Požádám Sizan, aby šla s námi. Mluví vám s ním každý den, odpověděla Kitty. A vím všechno, co si myslí. Vím, že nepůjde. Nemluvte před ní o knížeti. A Kornélie, otázal jsem se, maje v úmyslu mluvit bez obalu. Vysmívá se mu, pravila Kitty. Vzpomněl jsem si na svůj nedokončený dopis a pojal mě smutek. Hle, řekl jsem si, snad si protřelý, snad si práskaný, ale především ti patří koruna hlouposti. Vršíš omyl na omyl a poznání lidských povah i smysl věcí ti uniká.

Asi za 3 hodiny rázné chůze jsme se přiblížili k táboru barona Prášila. Spatřiv z dálky svého druha, chtěl jsem se mu vrhnout do náruče, ale Kitty mě zadržela prosíc, abychom posečkali. Ukryli jsme se tedy v houštině keřů, jež rostly na pokraji srázu. Prášilův tábor ležel pod námi. Díval jsem se se zalíbením k stanu, k polní kuchyni a ke sběrači kouře, jenž byl ukut a zohýbán z jakéhosi plechu. Zdálo se mi, že na těchto předmětech lpí něco kouzla dětské hry. Blízko tábořiště se vinul potok. Znamenal jsem s rozkoší 3 schůdky, jež Prášil zřídil pro svou armádu, aby se mohla umývat a bez nesnází pila. Byl jsem nadšen, skledává je vedle potoka pohozenou valchu a 3-4 kusy prádla, které se sušily na trávníku sotva zbaveném sněhu. Tu jsem však zaslechl, jak Kitty polohlasem vzdychá: chudáci. Ach, to, co mě rozehřívalo, naplňovalo slečnu zklamáním a ošklivostí. Ukazovala na knížete, jenž běžel k potoku přemáchat košily, a potom se její prst obrátil k Váňovi, který se válel blízko ohniště na zádech. To nic neznamená, řekl jsem na seržantovu omluvu. Není doposud ve své kůži, stýská se mu po kratochvíli, ale zítra se vrátí k poslušnosti. Kitty, hltajíc pohledem Marcela, neodpovídala. Čím se náš přítel zabýval? Dlouho jsem to nemohl rozeznat, ale teď, když zavál vítr, poznal jsem, že kupa, jež se rozlétla od jeho nohou, je slepičí peří. Marcel škubal kohouta. Zatím Kitty poodstoupila a já, vida, že se chce vrátit, aniž našim druhům stiskla ruku, byl jsem proti ní velmi popuzen. Čiňte si, co vám libo, řekl jsem. Já se stoupím do tábora a zapřu, že jste přišla se mnou. Opakuji, že jsem byl při tomto výjevu jad proti slečně Stoklasové hněvem. Ušlechtilosti, jichž jsem se na začátku držel, jsou jen v nadidlo, abych získal imprimátur pánů ředitelů knihoven a škol. Mé srdce je jinde. Mé srdce je na straně Marcelově. Běda, cítím, že ani v tomto okamžiku, když zavírám své stránky, nemohu mluvit pravdu. Snažil jsem se o to ze všech sil, ale poznávám, že ji nemohu vyjádřit ani slovíčkem ano, ani slovíčkem ne. Odmítám Kitty a miluji ji. Cítím současně úlevu, žal i hněv. Úlevu proto, že Kitty zůstává v bezpečí a protože moudří. Žal proto, že zrazuje své druhy a že zapomněla na kouzlo, jež jsem chtěl rozdmíchávat. Cítím úlevu, neboť Prášil je, jak vím, ničema, jeho svět je prahanebný, minulý a nepřátelský všemu, co zasluhuje jména mladosti. Cítím úlevu, že táhne ke všem čertům. A přece, odkud ono palčivé znepokojení? Nevyznám se v tom. Kníže zatím zvedal kotvy. Rozkázal Marcelovi, aby svinul stan a převázal zavazadla. Vykuchaný kohout visí na Váňově holi. Kníže přikládá pěst k ústům a troubí na pochod. Mám věru čas. Ještě okamžik, ještě jeden pohled na Kitty, ještě jedno vyzvání a již se dávám do běhu, již se řítím k Prášilovi. Odpouštím ti toho Angličana, dík kníže. Ale věř mi, kdyby ho nebylo, seděl bych v Paříži. Rád bych zvěděl, kterým směrem se naši poutníci obrátí, ale odpověď zaniká v přívalu Marcelových otázek a čas plyne příliš rychle. Musíme jít, praví plukovník. Pozdraví směrem ke křovisku, kde stojí Kitty, a dá se na pochod. Díval jsem se za nimi. A tu jsem spatřil, jak Kitty zbíhá z návrší, volala knížete jménem. Sbohem, opakoval Prášil, vzdaluje se víc a víc.
dříve než naši přátelé došli k zátočině, kde se ztrácela cesta, oddělil se Marcel od své skupiny. Dává se do běhu, letí ke Kitty, aby si vyměnili několik slovíček, která neslyším. Domluvili. Marcel zvedá těžký vak, jejž bude sdílet se svým pánem, a vrhá se na cestu. Pádí za Prášilem. Kitty a já jsme ještě chviličku postáli v pobořeném táboře, naslouchajíce slábnoucímu vytrubování, jež napodobí lesní roh či polnici.

Asi dva roky na to, když už jsem byl dávno vyhoštěn z Kratochvíle, sešel jsem se v kterési pražské kavárně, kam čas od času Ellen a já chodíváme obědvat bílou kávu, s panem Janem Lhotou. Viděl jsem velmi rád, že zmužněl a že odložil svou nerozhodnost. Mluvili jsme o starých časech. A mladý statkář se v proudu řeči zmínil o baronu Prášilovi. V Paříži dne 14. července pravil, spatřil jsem knížete Alexeje kráčeti v čele vojenské hudby. Bral se před hloučkem Pařížanů z předměstí mimo kostel svaté Magdaleny a jakkoliv se slévalo, byl zahalen v plášť s bobřím límcem. Měl rukavice, zdviženou hlavu a orlý pohled. Lidé za ním ukazovali prstem, říkajíce, že je jeho kožíšek podšit bláznovstvím.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Vydavatelství Tympanum ve spolupráci s nakladatelstvím Argo uvádí knihu Cormaca McCarthyho Cesta. Čte Jiří Ornest. Probudil se v lese za noci do tmy a zimy a dotkl se dítěte, které spalo vedle něho. Noci temnější než temnota sama a každý den šedivější než ty předcházející. Jako kdyby byl svět stále méně zřetelný, protože přichází jakýsi mrazivý zelený zákal. S každým drahocenným nadechnutím se chlapcova ruka bez jediného zvuku nadzdvihla a pak zase klesla. Odsunul igelit a posadil se ve svých páchnoucích šatech a pokrývkách. Podíval se k východu, jestli neuvidí světlo, ale ani náznak. Ve snu, z něhož se právě probudil, byl v jeskyni, do kterého chlapec zavedl za ruku. Jejich světlo poskakovalo po mokrých, hladkých stěnách. Byli jako pohádkoví poutníci, jež spolklo nějaké žulové zvíře, ztracení v jeho útrobách. Hluboké žlábky ve skále, kde kapala a zpívala voda. V tichu odměřovaly minuty země, její hodiny a dny a roky bez ustání. A najednou se ocitli v ohromném jeskynním prostoru s černým pradávným jezírkem. Na protějším břehu zdvihlo jakési zvíře hlavu od tůně, přehrazené vápencovým valem, a od tlamy mu odkápávala voda. Do světla hledělo naprosto bílýma, nevidoucíma očima, připomínali pavoučí vajíčka. Zvíře hlavou komíhalo těsně nad vodou, jako by chtělo zvětřit to, co nevidí. Sedělo tam bledé, nahé a průhledné, stín alabastrových kostí se odrážel na stěně jeskyně. Vnitřnosti tepající srdce. Mozek pulzující v matné skleněné nádobě. Zvíře kývalo hlavou ze strany na stranu, tiše zamručelo, otočilo se a bez hlesu odklusalo do tmy. Vstal s prvními náznaky šedého světla. Nechal chlapce ještě spát a šel k silnici. Seděl na bobku a sledoval krajinu na jihu. Ticho, pusto, bez Boha. Myslel si, že je říjen, ale jistý si nebyl. Už několik let neměl kalendář. Šli na jih. Tady už další zimu nepřežijí. Když už bylo dost světla na dalekohled, prohlížel si údolí pod sebou. Všechno se propadalo do černého šera. Nad asfaltovou vozovkou vířil popílek. Pečlivě si prohlížel to málo, co bylo vidět. Mezi mrtvými stromy občas probleskovala silnice. Hledal alespoň něco barevného, nebo nějaký pohyb, náznak toho, že někde stoupá dým. Odložil dalekohled a stáhl si z obličeje bavlněnou roušku, otřel si nos o zápěstí a dál prozkoumával krajinu. Pak už dalekohled jen držel v ruce a díval se, jak se popelavé světlo sráží nad krajem. Jasné mu bylo jen to, že jeho jediným pověřením je ten chlapec. Řekl, pokud on není slovem Božím, pak Bůh nikdy nepromluvil. Když se vrátil, chlapec ještě spal. Stáhl z něj modrou nepromokavou plachtu, složil ji a odnesl do nákupního vozíku ze supermarketu. Igelitovou plachtu uložil a donesl talíře, kukuřičné sušenky v igelitovém sáčku a umělohmotnou lahev se sirupem. Rozprostřel na zemi malý kousek plachty, který používali jako stolek, nachystal všechno k snídani a pak z pouzdra u opasku vytáhl revolver, položil ho na ubrus a jen tak seděl a díval se na spícího chlapce, který v noci sundal roušku a ta teď byla někde pod dekami. Díval se na chlapce a také mezi stromy hleděl směrem k silnici. Bezpečné místo to tedy nebylo. Teď za denního světla je bylo od silnice vidět. Chlapec se pod přikrývkami otočil. Pak otevřel oči. Ahoj, táto, řekl. Jsem tady. Já vím. O hodinu později už byli na silnici. Muž tlačil vozík a oba, chlapec i on, měli na zádech batoh. Nesli si v nich základní věci pro případ, že by museli vozík nechat vozíkem a utíkat. Na držadle vozíku měl připevněné chromové zpětné zrcátko z motocyklu. V něm sledoval silnici za nimi. Posunul si batoh na ramenou o něco výš a rozhlížel se po zbědované krajině. Silnice byla pustá. Dole v údolíčku klidný zákrut šedé řeky, nehybný, dokonalá křivka. Na břehu uschlé rákosí. Jsi v pořádku? Zeptal se. Chlapec přikývl. V modrošedém světle vyrazili po asfaltu, šourali se popílkem, jeden druhému navzájem představovali celý svět. Řeku přešli po starém betonovém mostě a po několika kilometrech se ocitli u benzinové pumpy. Stáli na silnici a upřeně na ní hleděli. Měli bychom to tu omrknout, řekl muž. Porozhlídnout se. Plevele, kterými se brodili, se rozsypávali na prach. Přešli rozbitý asfalt parkoviště a našli nádrž, z níž se čerpal benzín. Uzávěr tam nebyl. Muž se opřel o lokty a čichal k trubce, ale vůně benzínu byla jen pohádka. Zbyl po něm jen velmi slabý zápach. Postavil se a prohlížel si budovu. Bylo zvláštní, že na čerpadlech pořád ještě visely hadice. Okna nebyla rozbitá. Dveře do servisu byly do kořán a tak vešel. U zdi stála plechová krabice na nářadí. Podíval se do zásuvek, ale nic se mu nehodilo. Půlpalcové šrouby, nebozes. Rozhlížel se po dílně, plechový sud plný vyhozených věcí. Šel do kanceláře, všude prach a popílek. Chlapec zůstal stát ve dveřích, kovový stůl, pokladna, staré návody k automobilům nafouklé vlhkostí. Děravou střechou teklo, linoleum bylo flekaté a pokroucené. Šel ke stolu a zůstal stát. Pak zvedl telefonní sluchátko a vytočil dávné číslo svého táty. Chlapec přihlížel. Co to děláš? Zeptal se. Po půl kilometru se na silnici zastavil a ohlédl se. My vůbec nemyslíme, řekl. Musíme se vrátit. Sjel s vozíkem z vozovky a položil ho na bok v místě, kam nebylo ze silnice vidět. Nechali tam i batohy a šli zpátky k pumpě. V dílně překlopil barel z odpadky a vyndal všechny litrové plastové lahve od oleje. Pak seděli na zemi a z jedné po druhé vykapávali, co zbylo na dně. Obrácené lahve nechali vykapat do hrnce a nakonec měli téměř půl litru motorového oleje. Zašrouboval umělohmotný uzávěr, otřel lahev hadrem a potěžkával ji v ruce. Olej do lampičky. Rozsvětlí si dlouhé šedé večery. Dlouhá, šedá jitra. Budeš mi moct přečíst pohádku, viď? Řekl chlapec. Jistě, ano, odpověděl. Na opačném svahu říčního údolí vedla silnice úplně černým spáleništěm. Na všech stranách ohořelé kmeny bez větví. Popel hnaný po silnici, ve větru tiše hvízdaly dráty, jako paže visící z ohořelých sloupů. Spálený dům na mítině a za ním louky holé a šedé a dál obnažená červená hlína, opuštěné práce na silnici. O něco dál stály billboardy inzerující motely. Všechno vypadalo jako kdysi, jen to bylo vybledlé a schátralé. V nejvyšším bodě stoupání stály v ledovém větru a oddychovali. Podíval se na chlapce, ten řekl, jsem v pořádku. Muž mu položil ruku na rameno a kývl směrem k otevřené krajině pod nimi. Vyndal z vozíku dalekohled, Stál na silnici a prohlížel si krajinu dole. V šedivém oparu se tam rýsovalo velké město. Jako kdyby ho v pustině někdo nakreslil uhlem. Nedalo se nic rozpoznat. Nikde žádný kouř. Můžu se podívat? Zeptal se chlapec. Jistě, že můžeš. Chlapec se opřel o vozík a ostřil. Co vidíš? Zeptal se muž. Nic. Sklonil dalekohled. Prší. Ano, přikývl muž. Já vím. Nechali vozík ve strži přikrytý plachtou a mezi černými stojícími kmeny stoupali do stráně, tam, kde spatřil delší skalní římsu. Sedli si pod skalní převis a dívali se, jak vítr údolím žene dešťové opony. Byla pořádná zima. Tiskli se k sobě. Oba měli přes bundu ještě deku. A po chvíli déšť ustal a v lese už jen kapalo. Když se vyjasnilo, šli zpátky k vozíku a spod plachty si vzali další deky a věci potřebné na noc. Vystoupali zase do kopce a utábořili se na suché hlíně pod skálou. Muž v sedě chlapce objímal, aby ho zahřál. Zabalení v dekách hleděli, jak se na ně snáší bezejmenná tma. Šedivá silueta města zmizela spolu se soumrakem jako zjevení. Zapálil lampičku a postavil ji do závětří. Pak se vrátili k silnici. Muž vzal chlapce za ruku a šli spolu na kopec, kde silnice dosahovala nejvyššího bodu a odkud viděli setmělý kraj na jihu. Stáli tam ve větru, zahalení do deky a pozorně se dívali, jestli nespatří náznak ohně nebo světlo lampy. Vůbec nic. Lampička na skále na úbočí vrhala velmi matné světlo. Po chvíli se za ním vydali. Všechno bylo moc mokré, aby dokázali rozdělat oheň. Skrovné jídlo jedli studené a pak se zavrtali do dek a lampičku nechali hořet mezi sebou. Přinesl chlapcovu knížku, ale ten byl na čtení moc unavený. Můžeme nechat svítit, dokud neusnu? Zeptal se. Určitě, to můžeme. Jenže nemohl usnout velmi dlouho. Za chvíli se otočil a podíval se na muže. V matném světle měl od deště na obličeji černé šmouhy. Vypadal jako nalíčený herec z dávných časů. Můžu se tě na něco zeptat? Řekl. Samozřejmě. Umřeme? Jednou ano. Teď ještě ne. A pořád jdeme na jih? Ano. Aby nám bylo teplo? Ano. Tak jo. Tak jo, co? Nic, prostě tak jo. Už spí. Tak jo. Já už tu lampičku zhasnu, nebude ti to vadit? Nebude. A pak se ještě ozvalo ze tmy. Můžu se tě ještě na něco zeptat? Samozřejmě, ptej se. Co bys udělal, kdybych umřel? Kdybys umřel, chtěl bych umřít taky. Abys mohl být se mnou? Ano, abych mohl být s tebou. Tak jo. Ležel a poslouchal, jak v lese kape voda. Byli na samém dně. Zima a ticho. Popílek ze zaniklého světa hnaný v prázdné krajině nevraživými porivy větru sem a tam. Popílek hnaný dopředu, pak rozptýlený a zase větrem pozbíraný. Všechno se vymklo z kloubů. Ve vzduchu plném popílku scházela sebemenší opora. Naživu je drželo každé nadechnutí, chvějivé a kratičké. Kdybych aspoň měl srdce z kamene. Vzbudil se před rozbřeskem a díval se, jak se rodí nový šedivý den, pomalu a matně. Vstal, když chlapec ještě spal a obul se. Zachumlaný do deky šel mezi stromy, sestoupil ke skalní rýze. Sedl si na bobek, aby si odkašlal, a pak kašlal velmi dlouho. Pak prostě jen klečel v popílku. zdvihl obličej ke světlající obloze. Jsi tam? Zašeptal. Spatřím tě v poslední chvíli. Máš vůbec krk, aby tě šlo uškrtit? Máš srdce? Buď navěky proklet a máš vůbec duši? Ach bože, šeptal. Bože. Městem procházeli za poledne následujícího dne. Revolver měl pěkně po ruce, položený na složené plachtě na vozíku. Trval na tom, že chlapec musí jít těsně vedle něho. Město bylo ponejvíc jedno velké spáleniště, ani známka života. Na ulicích seškvařená auta, všude prach a popel. Fosilní stopy ve vyschlém blátě. Mrtvé tělo ve dveřích, vyschlá kůže, šklebí se na dnešní den. Muž k sobě přitáhl chlapce ještě blíž. Pamatuj si, že co si dáš do hlavy, tam už zůstane na pořád, řekl. Měl by ses nad tím zamyslet. Něco zapomeneš, nebo ne? To ano. Zapomeneš, co si chceš pamatovat, a pamatuješ si, co chceš zapomenout. Asi kilometr a půl od strýčkovy farmy bylo jezero. Na podzim tam se strýčkem chodili na dřevo. Seděl na zádi člunu a ruku měl ponořenou ve studené, zčeřené vodě. Starý pán se opíral do vesel a nohy v chlapeckých černých plátěnkách měl zapřené okolmé výstuže. Ten jeho slamák. V zubech převaloval malou fajfku, od kalíšku dýmky se houpala tenounká slina. Strýček se otočil, aby se podíval na vzdálený břeh. Vyndal si dýmku z úst a hřbetem ruky si otřel bradu. Na břehu rostly břízy, jako kosti se rýsovaly na tmavozelených jehličnanech za nimi. Břeh jezera před vlnami chránily pokroucené pahýly, šedivé a opršelé. Byly to větve z popadaných stromů, následek dávného hurikánu. Kmeny už dávno pořezali a odtahali ke spálení. Strýček otočil člun, vyndal vesla z vody. Pluli nad písčitou mělčinou, dokud se záď na písku nezarazila. V průzračné vodě mrtvý okoun, břichem nahoru, žluté listí. Nechali boty na teplých, nalakovaných prknech a vytáhli člun na břeh, kde ho přivázali. K plechovce odsádla, vyplněné betonem, uprostřed bylo očko. Šli po břehu a strýček si prohlížel pahýly stromů, bafal z dýmky, konopné lano stočené na rameni. Pak jeden strom vybral. Popadli ho za kořeny, které jim posloužily jako páka, a obrátili ho. Podařilo se jim strom částečně dostat na vodu. Nohavice si ohrnuli ke kolenům, ale stejně si kalhoty zmáčeli. Přivázali lano k zádi a veslovali zase přes jezero a trhaně za sebou táhli kládu. Mezitím nastal večer. Jen pravidelné cvakání a šoupání veslových vidlic. Jezero jako tmavé sklo a na břehu se rozsvěcovala okna. Někde hrálo rádio. Oba celou dobu mlčeli. Dokonalý den jeho dětství. Den, který utvářel dny následující.
0: Jste na stanici Hvězda.
1: V dalších dnech a týdnech se plahočili na jih. Osamělí a zarputilí. Drsný kopcovitý kraj, hliníkové domky. Mezi holými stromy občas zahlédly úseky mezistátní silnice. Zima a dál se ochlazovalo. Za horským průsmykem zůstali stát a hleděli směrem k jihu přes nekonečnou pláň. Spálená země, kam až oko dohlédlo. Zčernalá skaliska, vyrůstající z hromad popele, popelové duny hnané větrem pustinou. Matný náznak sunoucího se slunce, nespatřeného přes ponurou oblohu. Celé dny se brodili spálenou krajinou. Chlapec našel nějaké voskovky a namaloval si na obličej tesáky. Bez reptání se plahočil dál. Jedno z předních koleček vozíku se začalo vyklat. Co s tím? Nic. Kde všechno už před nimi schořelo na popel, tam nemohli doufat v oheň. A noci jsou delší, temnější a mrazivější, než dosud zažili. Mráz, při němž pukají skály, při němž se dá zmrznout. Tiskl třesoucího se chlapce k sobě a ve tmě počítal každé křehké nadechnutí. Probudilo ho vzdálené hřmění, posadil se. V úkol slabé chvějivé světlo, které jakoby odnikud nevycházelo, lámalo se v dešti poletujících sazí. Přetáhl přes oba plachtu a jen tak ležel a poslouchal. Kdyby zmokli, žádný oheň, u něhož by se usušili, by nebyl. Kdyby zmokli, nejspíš by to znamenalo konec. Za těch nocí se budil do neproniknutelné černoty, v níž nebylo vidět vůbec nic. Do tmy, z níž vás bolí uši, jak v ní usilovně nasloucháte. Nejednou musel vstát. Jediným zvukem byl vítr ve větvích holých spálených stromů. Vstal a třásl se v ledové autistické temnotě. Natahoval paže, aby nestratil rovnováhu, a v předsíních lebky se horečně zabýval tím, jaké vůbec mají šance. Dávný příběh. Vydržet zpříma. Před každým pádem je zaváhání. Dlouhými kroky pochodoval do nicoty, počítal je, aby se pak bezpečně vrátil. Měl zavřené oči, máchal rukama. Vzpřímeně? Vůči čemu? Něco bezejmenného v černé noci, žíla nebo nějaká síť. On a hvězdy kolem toho kroužili. Jako ohromné kyvadlo opisující každodenní dlouhé pohyby vesmíru, o němž lze říct, že neví nic. A přece něco vědět musí. Přes strupatý popelavý kraj jim to trvalo 2 dny. Dál silnice vedla po hřebeni, kde na obou stranách pustý les doslova odpadával. Sněží, řekl chlapec. Díval se na oblohu. K zemi se snášela jediná šedivá vločka. Chytil ji do dlaně a díval se, jak taje jako poslední hostie křesťanství. Putovali dál bok po boku, měli přes sebe přehozenou plachtu. Vířící vločky mokré a šedé padaly odnikud. Šedivá břečka při kraji silnice. Černá voda vytékající spod vlhkých návějí popele. Na vzdálených hřebenech už nebylo vidět vatry. Po této silnici nikdo nešel, nikde lupiči ani záškodníci. Po čase přišli k servisu u silnice. Stáli v otevřených dveřích a dívali se, jak od hor v porivech přichází šedá plískanice. Pozbírali papírové krabice a rozdělali si na podlaze oheň. Muž našel nějaké nářadí, vyndal z vozíku všechny věci a teď se v sedě snažil spravit to kolečko. Vyndal šroub s maticí, odstranil upínací pouzdro a nahradil je kouskem trubky, který si přiřízl pilkou na železo. Pak všechno zase sešrouboval, vozík postavil a popojížděl s ním po podlaze. Jezdil obstojně. Chlapec ho při všem pozorně sledoval. Ráno šli dál. Spustošená země. Kančí kůže přitlučená na vratech stodoly, odrbaná, štětinatý ocásek. Ve stodole na trámech 3 oběšenci. Vysušení a zaprášení v pruzích probleskujícího světla. Něco by tu mohlo být, poznamenal chlapec. Kukuřice nebo tak? Jdeme odsud, řekl muž. Nejvíc starostí mu dělali jejich boty. Pak také jídlo. Jídlo bylo permanentní problém. Ve staré prkené udírně našli vysoko v koutě viset šunku. Vypadala jako vytažená z hrobu, naprosto vysušená a zcvrklá. Zabořil do ní nůž. Uvnitř červené slané masíčko, šťavnaté a lahodné. Večer si šunku hřáli na ohni, tlusté plátky dávali ohřát do plechovky s fazolemi. V noci se vzbudil za tmy a měl pocit, že se odněkud z nízkých kopců ozývají velké bubny. Pak se vítr otočil a bylo naprosté ticho. Ve snech k němu přicházela jeho bledá nevěsta. Vynořila se z hustého zeleného listoví. Na bílo namalované prsní bradavky a žebra. Měla na sobě průhledné šaty, tmavé vlasy vyčesané a sepnuté hřebeny ze slonoviny a želvoviny. Její úsměv a oči zapíchnuté do země. Ráno zase sněžilo. Na elektrickém vedení se udělaly šedé ledové korálky. Ničemu z toho nevěřil. Tvrdil, že člověku v ohrožení se mají správně zdát sny o ohrožení a všechno ostatní je jen příznak sklíčenosti a volání smrti. Spal málo a špatně. Zdálo se mu, že jde rozkvetlým lesem, kde před nimi, před ním a chlapcem, létají ptáci a obloha je modrá, až to bolí. Ale už se naučil z tak vábivých světů budit. Ležel ve tmě a v ústech mu doznívala ďábelská chuť broskve z nějakého přízračného sadu. Říkal si, že kdyby žil dost dlouho, uvidí, jak se svět konečně vytratí. Jakoby ten umírající svět obývali ti, co právě přicházejí o zrak. Všechno se pomalu vymaže z paměti. Ze snění na silnici se probudit nemohl. Trmácel se dál. Vzpomínal na vše, co s ní souviselo, ale její vůni si vybavit nedokázal. Seděla vedle něj v divadle a předkláněla se, aby lépe slyšela hudbu. Vyřezané pozlacené zdobení, svícny na stěnách a po obou stranách opona jako dva vysoké zřasené sloupy. Držela jeho ruku na svém klíně, přes její tenké letní šaty cítil konec punčoch. Tenhle moment na věky. A teď si připomeň svou temnotu, ledový chlad a jestli nejsi proklet. Ze dvou nalezených smetáků si zhotovil takové zametací zařízení. Přidrátoval je k vozíku, aby před kolečky z cesty zametali větve. Chlapce posadil do vozíku a sám se postavil na tyč vzadu, jako by řídil psí spřežení. Vyrazili z kopců dolů a zatáčky vybírali nakláněním, jako to dělají bobisté. Poprvé po dlouhé době viděl na chlapcově tváři úsměv. Na vršku kopce silnice zatáčela a zároveň tam bylo odpočívadlo a cesta odbočující do lesa. Sedli si na lavičku a hleděli přes údolí, kde zvlněná krajina mizela v popílkové mlze. Bylo tam jezero. Ve vypleněné prohlubni zdejší krajiny, ledové, šedé a bezútěšné. Co to tati je? Přehrada. A k čemu? Vzniklo tam jezero. Než tu přehradu postavili, byla tam prostě jen řeka. Použili protékající vodu ve velkých, jakoby ventilátorech, říkalo se jim turbíny, a ty dělali elektřinu. Aby bylo světlo. Ano, aby bylo světlo. Můžem se tam jít podívat? Řekl bych, že je to moc daleko. Bude tam ta přehrada ještě dlouho? Asi jo. Je z betonu, nejspíš vydrží několik staletí. Možná tisíciletí. Myslíš, že by v tom jezeře mohly být ryby? Ne. Nic v tom jezeře není. Kdysi dávno někde tady poblíž pozoroval sokola padajícího velmi dlouho podél modré horské stěny. Kýlem hrudní kosti rozrazil přesně uprostřed letku jeřábů a s úlovkem kývajícím se v pařátech sletěl dolů k řece. Ulovený jeřáb byl celý pomuchlaný, nadýchané peří za ním vlálo v nehybném podzimním vzduchu. Vzduch jako struhadlo. Té chuti na jazyku se člověk nikdy nezbavil. Stáli v dešti jako zvířata na pastvě. Pak šli dál a za monotónního mrholení nad sebou drželi plachtu. Měli mokré a studené nohy, boty se jim rozpadaly. Na stráních nesklizená úroda uschlá a polehlá. V dešti se na horském hřebeni rýsovaly černé, holé stromy. A sny tak barevné. Jak jinak by nás smrt nalákala? Za probuzení do chladného rozbřesku byl ze všeho rázem popel. Jako když na některé starověké fresky po staletí zakryté náhle dopadne denní světlo. Za trochu lepšího počasí a v chladu konečně dorazili do nížiny, do širokého říčního údolí. Ještě se dalo rozpoznat, jak bývala půda rozparcelovaná, vše uschlé až ke kořenům, zdevastovaná pustina. Pořád jeli po asfaltu. Vysoké dřevěné domy, na střechách vlnitý plech. Na louce roubený seník s reklamou na skosené střeše, vyšisovaná třímetrová písmena Navštivte Rock City. Živé ploty podél silnice už byly ty tam. Vystřídalo je černé, pokroucené ostružení. Nikde známka života. Nechal chlapce na silnici s revolverem v ruce a sám vystoupal po starých mramorových schodech. Šel po verandě statku, stínil si oči a nahlížel do oken. Vešel do kuchyně. Na podlaze harampádí staré noviny. Porcelánový servis v kredenci, zavěšené hrnečky. Prošel před síní a zastavil se u dveří do obýváku. V rohu stálo starožitné harmonium. Televizor, levný, čalouněný nábytek a stará skříň ručně vyřezaná z třešňového dřeva. Vyšel nahoru po schodech a procházel ložnicemi. Na všem vrstva popílku. Dětský pokoj s plyšovým psem na okení římse. Pes hleděl do zahrady. Prošel věcmi ve skříních. Odhrnul přehozy na postelích a odnesl si dolů dvě kvalitní vlněné přikrývky. Ve spíži byly tři zavařovačky s naloženými rajčaty. Odfoukl z víček prach a prohlížel si je. Někdo před ním těm rajčatům nevěřil. A vlastně jim nevěřil ani on. Vyšel ven s dekami přehozenými přes rameno. Zase vyrazili po silnici. Na předměstí přišli k supermarketu. Na parkovišti pokrytém odpadky několik starých aut. Nechali tam vozík a procházeli uličkami mezi regály. I tam byly odpadky. V oddělení zeleniny našli na dně plechovek několik letitých fazolí a také cosi, co kdysi mohlo být meruňkami. Dávno vyschly a byly jen s cvrklým připodobněním sebe sama. Chlapec šel za ním. Vyšli zadními dveřmi. V uličce za samoobsluhou bylo několik hodně zrezivělých nákupních vozíků. Vrátili se do obchodu, hledali další vozík, ale žádné tam nebyly. U vchodu byly dva automaty na limonády, převržené a vypáčené. V popelu se všude kolem válely mince. Sedl si a rukou šátral v útrobách vyrabovaných automatů. Ve druhém ruka sevřela chladný kovový válec. Pomalu ruku vytáhl, v sedě hleděl na Coca-Colu. Co je to, tati? Premie. Pro tebe. Co je to? Sedni si. Sňal z chlapcových ramen popruhy batohu a batoh položil za něj na podlahu. Nechtem palce zajel pod hliníkový uzávěr na vršku plechovky a otevřel ji. Přiblížil nos k mírnému zašumění u otvoru a podal plechovku chlapci. Tak na, řekl. Chlapec si od něj vzal plechovku. Je to bublinkový, řekl. Napij se. Podíval se na svého otce, naklonil plechovku a napil se. Seděl a přemýšlel o tom. Fakt výborný, řekl. To je jasný. Taky se táto trochu napij. Nechám ti to. Jen se napij. Vzal si od chlapce plechovku, usrkl a zase mu ji vrátil. Vypij si to. Chvíli tu posedíme. To proto, že už se nikdy další nenapiju. Viď? Nikdy je hodně dlouho. Tak jo, řekl chlapec. Za soumraku následujícího dne byli ve velkém městě. V dálce černé šero a vepředu dlouhé betonové úseky dálnice jako zbytky rozléhlého lunaparku. Revolver měl vepředu v pouzdře na opasku, bundu si nezapnul. Všude mumifikovaná těla. Na kostech zbytky masa. Suché pruhy svalů jako provazy, napjaté jako dráty. Svraštělá těla připomínající dávné lidi uchované v močálech. Tváře jak zaprané prostěradlo, zažloutlé zuby připomínaly tyčkový plot. Mrtvoly vypadaly jako bosí poutníci z nějakého řádu. Všem už dávno ukradli boty. Šli dál. Bez ustání kontroloval situaci ve zpětném zrcátku. Jediným pohybem v ulicích ale byl poletující popel. Přešli vysoký betonový most přes řeku, pod ním byl přístav. V šedé vodě napůl potopené lodě. Vysoké komíny po proudu řeky. Ve vzduchu plném sazí je skoro nebylo vidět.
0: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
1: Příštího dne, několik kilometrů jižně od města, narazili v ohybu silnice na starý dřevěný dům, spola utopený v uschlém ostružiní. Komíny, štíty a kamenná zeď. Muž se zastavil. Pak tlačil vozík po příjezdové cestě. Co to je, tati, za dům? Tady jsem jako malej bydlel. Chlapec stál a díval se na dům. Oprýskaná prkna dole většinou scházela, posloužila jako palivo, takže bylo vidět hřebíky a izolaci. Uhnilé pletivo ze zadní verandy leželo na betonové terase. Půjdeme dovnitř? Proč bysme nešli? Já se bojím. Ty nechceš vidět, kde jsem bydlel? Ne. Neboj. Mohl by tu někdo být? To sotva. A co když ano? Hleděl na okno ve štítu, okno jeho bývalého pokoje. Pak se podíval na chlapce. Chceš tu počkat? Ne. Tohle říkáš vždycky. Promiň. Dobře, ale stejně to říkáš. Schodili batohy a nechali je na terase. Odkopávali na ní harampádí z cesty a vešli do kuchyně. Chlapec se ho držel za ruku. Víceméně, jak si to pamatoval. Prázdné pokoje. V malé místnosti vedle jídelny stála železná dětská postýlka, prázdná, skládací kovový stolek. Tentýž litinový rošt v malém krbu. Ze stěn stržené borové obložení. Zůstala jen svislá prkna. Stál bez hnutí. Palcem na nalakované krbové římse nahmatával dírky po napínáčcích. Před 40 lety tam vysívali punčochy. Tady jsme mývali Vánoce, když jsem byl kluk. Otočil se a zadíval se na spustošenou zahradu. Šeříkové houští uschlé. Stále ještě mělo tvar živého plotu. Za studených zimních večerů při Vánicích nešla elektřina. Seděli jsme u krbu, já a moje sestry, a psali jsme úkoly. Chlapec se na něj díval. Díval se, jak je pod vlivem stínů, které neviděl. Měli bychom tátu ušít. Ano, řekl muž, ale ještě nešel. Prošli jídelnou, kde byl cihlový vnitřek krbu stejně žlutý jako první den. Matka nesnesla začouzený krb. Zatékalo sem a podlaha byla zkroucená. V obýváku kosti malého zvířete naskládané na hromádce. Zřejmě kočka. U dveří sklenice. Chlapec ho chytil za ruku. Vystoupali po schodech a zahnuli chodbou. Na podlaze malé kužely vlhké omítky, obnažené stropní latě. Stál ve dveřích do svého pokoje. Pod trámy malý prostor. Tam jsem spával. Postýlku jsem měl u téhle stěny. Tisíce prosněných nocí, fantastické dětské sny, přehlídka světů přebohatých i děsivých se odehrávala v dětské hlavě, ale žádný z těch světů se neměl uskutečnit. Otevřel dveře do podkrovní komory, vlastně tak trochu čekal, že tam budou jeho dětské věci. Střechou tam dopadalo syrové denní světlo, šedé jako jeho srdce. Měli bysme, táto, jít? Půjdem? Samozřejmě, půjdeme. Já se bojím. Já vím, mrzí mě to. Hrozně se bojím. To nic. Neměli jsme sem chodit. O 3 noci později se na úbočí východních hor probudil za naprosté tmy. Slyšel, že se něco blíží. Ležel s připaženýma rukama, země se chvěla, blížilo se to k ním. Tati, ozval se chlapec. Tati, pst. Můj nejdražší, řekl. Nejdražší. Ale uvědomoval si, že kdyby byl dobrý táta, stále ještě by to měl udělat, jak to kdysi řekla, totiž, že ho od smrti dělí právě jenom chlapec. Rok se chýlil ke konci. Sotva tušil, co je právě za měsíc. Původně si myslel, že mají jídlo na přechod hor, ale teď si nebyl jistý. Průsmyk na rozvodí byl 1500 metrů vysoko a bude tam pořádná zima. Prohlásil, že všechno závisí na tom, jestli dojdou k moři. Ale když se v noci vzbudil, bylo mu jasné, že jsou to prázdná slova, neopodstatněná. S jistou pravděpodobností umřou v horách a tím to skončí. Prošli rozvalinami turistického střediska a vyrazili silnicí na jih. Po mnoho kilometrů na svazích hor spálené lesy, sníh dříve než předpokládal. Na silnici žádné stopy, nikde. S jistou pravděpodobností umřou v horách a tím to skončí. Prošli rozvalinami turistického střediska a vyrazili silnicí na jih. Po mnoho kilometrů na svazích hor spálené lesy, sníh dříve než předpokládal. Na silnici žádné stopy, nikde známka žádná.

sledovali svůj dokonalý stín na kamenech pod sebou. Šli dál, chlapec se vlekl v jeho stopách. Muž se opíral do vozíku, silnice pomalu stoupala v serpentínách. Vysoko v horách ještě hořelo a v noci přes padající saze viděli sytě oranžové světlo požárů. Ochlazovalo se a oni teď nechávali oheň hořet celou noc. Dokonce ještě hořel, když ráno odcházeli. Nohy jim oběma zabalil do pytloviny a převázal provazem. Zatím sněhu napadlo jen pár centimetrů, ale bylo mu jasné, že jestli ještě připadne, budou se muset obejít bez vozíku. Už takhle se jim šlo moc špatně, často zastavoval, aby si odpočinul. Odbelhal se na kraj silnice a tam zády k chlapci kašlal, předkloněný s rukama na kolenou. Narovnal se a v očích měl slzy. Šedý sníh byl zlehka postříkaný krví. Tábořili u velkého balvanu. Udělal z plachty a klacků přístřešek. Rozdělal oheň a pak začali k ohni vynášet dřevo, které jim mělo vydržet do rána. Udělali si na sněhu podložku ze suchých cugových větví. Pak seděli zabaleni do deky, hleděli do ohně a pili poslední kakao, které našli už před několika týdny. Zase sněžilo, z černoty se snášely měkké vločky. V příjemném teple začal klimbat. Přešel přes něj chlapcův stín, nesl celou náruč dříví. Sledoval ho, jak přiživuje plameny. Boží ohnivý drak. Vyletující jiskry vyhasínaly v bezhvězdné temnotě. Vzbudil se nad ránem, z ohně už byly jen žhnoucí uhlíky a vydal se k silnici. Všude světlo, jako by se ztracené slunce konečně vracelo. Oranžový sníh se tetelil. Lesní požár postupoval po hořlavých hřebenech nad nimi, proti zamračené obloze se plameny mihotaly jako polární záře. I když byla hrozná zima, stál tam velmi dlouho. Ta barva v něm probudila něco dávno zapomenutého. Udělat si seznam důležitých úkolů. Odrecitovat báseň. Nezapomenout. Ochladilo se. Takhle vysoko v horách není nikde žádný pohyb. Nad silnicí se vznášel těžký pach kouře ze spáleného dřeva. Tlačil vozík sněhem. Každý den několik kilometrů. Netušil, jak je to ještě daleko do průsmyku. Jedli velmi málo, pořád měli hlad. Stál a hleděl do kraje. Hluboko pod nimi řeka. Kolik už asi ušli? Zdálo se mu, že je nemocná a on o ní pečuje. Jakoby ten sen byl o obětování se, ale tak to nevnímal. Ve skutečnosti se o ní nestaral. A ona umřela sama kdesi v temnotě. A už není žádný další sen, ani jiný bdělý svět a ani jiný příběh, co by se dal vyprávět. Na téhle silnici nejsou Bohem oslovení lidé. Ti jsou pryč a já tu zůstal a oni si sebou odnesli svět. Otázka. Jak se liší, co nikdy nebude, od toho, co nikdy nebylo? Tma neviditelného měsíce. Noci jsou teď jen o něco méně černé. Za dne zapuzené slunce krouží kolem země jako truchlící matka s lampičkou. Lidé sedící za rozbřesku na chodníku, napůl obětovaní, zachumlaní do oblečení, kouří jako nepovedená hromadná sebevražda nějaké sekty a ostatní jim přijdou ještě na pomoc. Do roka hořeli na horách ohně a ozývali se pomatené písně, křik vražděných. Za dne byla podél silnic vidět těla nabodnutá na kůli. Co ti lidé kdy provedli? Říkal si, že v dějinách snad dokonce bylo víc trestu než zločinu. Ale moc ho to neuklidňovalo. Vzduch byl řidší, takže si říkal, že nejvyšší bod cesty už nemůže být daleko, možná zítra. Jenže přešel zítřek a nic.

0: Už nesněžilo, ale stejně bylo na silnici sněhu 15 cm. A tlačit vozík do prudkého kopce bylo hodně namáhavé. Říkal si, že tam budou muset vozík nechat. Kolik toho unesou na zádech? Stál a hleděl na holé svahy. Popílek padal na sníh, až byl úplně černý. V každé zatáčce se zdálo, že už je průsmyk těsně před nimi, a pak se jednoho večera zastavil, rozhlížel se kolem a to místo poznal. Rozepnul si bundu u krku, sundal kapuci a poslouchal. Vítr hvízdal v ohořelých cugách. U vyhlídky prázdné parkoviště. Chlapec mu stál po boku. Za jedné dávné zimy tam on takhle stál se svým otcem. Co je to, tati? Zeptal se chlapec. Průrva. Je to prostě průrva v horách. Ráno chvátali dál, byla hrozná zima. Popolední zase začalo sněžit a tak se utábořili brzy. Dřepěli pod igelitovým přístřeškem a dívali se, jak sníh padá do ohně. Ráno leželo několik centimetrů nového sněhu, ale sněžit přestalo a bylo takové ticho, že téměř slyšeli bušit vlastní srdce. Dal na uhlíky dřevo a rozdmíchal oheň. Návějemi se plahočel k vozíku, aby ho vyhrabal ze sněhu. Probíral se plechovkami a pak se vrátil k ohni. Seděli u něj a jedli poslední krekry a párky z konzervy. V kapse batohu našel ještě jeden poloprázdný sáček kaká. Rozmíchal ho chlapci. Sám sobě do šálku nalil horkou vodu. Seděl a foukal na kraj hrnečku. Slíbil si, že to nebudeš dělat, řekl chlapec. Co? Ty, tati, moc dobře víš, co. Nalil horkou vodu zpátky do rendlíčku, vzal chlapcův hrnek a nalil z něj něco kaká do svého. Hrnek mu zase podal. Pořád na tebe musím dávat pozor, řekl chlapec. Já vím. Když nedodržíš malé sliby, nedodržíš ani velké, tak si mi to říkal. Já vím. Jenže u mě to tak není. Celý den se plahočili dolů, jižním svahem rozvodí. V hlubších návějích už se vozík vůbec nedal tlačit, musel prošlapávat cestu a táhnout ho jednou rukou za sebou. Kromě hor by jistě všude našli něco, co by mohlo posloužit jako sáňky, plechovou dopravní značku nebo kus plechu ze střechy. Onuce měli promáčené, celý den jim byla na mokré nohy zima. Opíral se o vozík, aby popadl dech, a chlapec zatím čekal. Odněkud z hor se ozvala ostrá rána, pak další. To jen padají stromy, řekl, všechno je v pořádku. Chlapec se díval na ohořelé stromy u silnice. Nic se neděje, řekl muž. Dřív nebo později padnou všechny stromy na světě, na nás ale nespadnou. Jak to víš? Prostě to vím. I tak přicházeli ke stromům ležícím přes cestu. Tehdy museli všechno z vozíku vyložit, přenést věci přes padlý kmen a zase je do vozíku naskládat. Při té příležitosti chlapec našel hračky, o kterých už ani nevěděl. Nechal si žlutý nákladák, šli dál a autíčko vezli nahoře na plachtě. Tábořili u silnice na plácku na druhém břehu zamrzlého potoka. Vítr z ledu svál popílek. Led byl černý a vypadal jako čedičová cesta vinoucí se lesem. Dřevo na oheň nazbírali na severním svahu, kde bylo suší. Povalovali celé suché kmeny a táhli je k tábořišti. Rozdělali oheň a roztáhli plachtu. Páchnoucí mokré oblečení pověsili na klacky. Kouřilo se z něho. Nazí seděli zabalení do dek. Otec si dal chlapcovi nohy na břicho, aby mu je zahřál. Chlapec se v noci vzbudil a plakal. Muž ho stiskl v náruči. No tak, šeptal, je to dobrý. Měl jsem zlej sen? Já vím. Mám ti ho vyprávět? Jestli chceš. Měl jsem takovýho toho tučňáka na klíček. Legračně se kolíbal ze strany na stranu a pleskal ploutvičkama. Byli jsme v tom domě, co jsme v něm kdysi bydleli. Tučňák najednou přišel zpoza rohu, jenže ho nikdo nenatáhl, takže to bylo hrozně strašidelný. Aha. V tom snu to bylo o moc strašidelnější. Já vím. Některé sny jsou hodně strašidelný. Proč se mi to zdálo? Nevím, ale už je to v pořádku. Přiložím na oheň, ještě spí. Chlapec neodpověděl a pak ještě řekl, ten klíček se vůbec neotáčel.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

a k čelu si pak někde v šeru hlaveně revolveru dá. A že jsem tady zbyl sám a trop, tak ať mi někde u zdi zřídí hrob a aby ten, kdo půjde kolem, věděl, co jsem to byl zač. Tak.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád. Ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: Protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedem na ostro, byl tam takový verbuňk, že to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, vesele, playback. A tak verbuňi, a oni ty ruce takhle, ale zvadlí úplně tak. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem vesele, kamera. Že oni zase jaksi...
2: Já to vidím.
1: Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl. Vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám vesele! Vesele! Uškrtil šohaje.

0: Noc plná hvězd.
1: Slyšel jste někdy jméno Dmitrij Šostakovič?
2: Dmitrij Šostakovič, počkejte. Jo, já se pamatuju, že Ježek nám o něm povídával, že byl náramně nadšený jeho hudbou. To je ten mladý, slavný sovětský skladatel, ne?
1: Ano, ano. Dmitrij Šostakovič je asi největší žijící skladatel toho času vojín Rudé armády.
2: On je na vojně?
1: Velice na vojně. I když by sám snad chtěl být ještě víc. Bojil je dnes svou hudbou. Zahájil velikou symfonickou ofenzívu a vyhrává na celý čáře. Když Hitler napadl Sovětský svaz, Šostakovič se hned hlásil do armády. Vojáci ho poslali domů, protože dobře věděli, že jeho pravé místo je u klavíru. Ale Šostakovič si nedal říct.
2: Já už si vzpomínám. Jak Němci začali loni oblehat Leningrad, že jo, tak se Šostakovič přihlásil do občanské civilní obrany.
1: Ano. Byl tenkrát jedním z vůdců kompoziční školy Leningradské hudební akademie. Tak nastoupil svou strážní službu přímo tam, v akademii. Za náletu hlídkoval na střeše a pomáhal při hašení zápalných bomb. A o tom jsem právě chtěl mluvit v souvislosti s těmi můzami, co prý za války jsou sticha. Při těch náletových hlídkách totiž, když Leningrad hořel a nebe bylo plné ohňostrojů protileteckých baterií, když Hitlerovi bombardáky mu hučeli nad hlavou a leningradský lid po jeho boku den co den a noc co noc odmítal vydat své město fašistům, tenkrát právě Šostakovič složil svou sedmou symfonii.
2: Drazí přátelé u nás doma, o osudy Sovětského svazu se nemusíte bát, protože když obležené město se jednou rukou brání a druhou píše symfonii, která už dneska vítězně obletěla svět, to je zárukou, že má zač bojovat a že mu patří vítězství. No a tak vojín Šostakovič, který s ostatními leningradskými občany bránil své krásné město proti zvěřinci pana Schickelgrubera, se stal prvním velikým básníkem Spojených národů.
1: Dokázal, že hovoří-li děla za lidská práva, nemusí muzy mlčet.
2: Ukázal, že doby vlasatých umělců ve slonových věžích jsou už dávno pryč. Ukázal, že moderní umění roste z lidu, z jeho krve a z jeho jistoty ve vítězství.
1: Drazí přátelé, my bohužel nejsme ani hudebníci, ani hudební kritikové. Nemůžeme vám toho tedy moc o Šostakovičově nové symfonii povědět, ale tolik víme, že Arturo Toscanini svedl a vyhrál těžkou bitvu s Leopoldem Stokowským o privilej dirigovat první provedení této symfonie na západní polokouli. Úspěch v Londýně a v New Yorku nebyl o nic menší než úspěch v Moskvě. A jsou hudební odborníci, kteří tvrdí, že od dob Beethovenovy páté symfonie svět nic podobného neslyšel.
2: No mě pořád dělá ze všeho největší dojem to, že ta symfonie přichází z obleženého města a že země, která se brání největšímu a nejkrvavějšímu útoku historie, má ještě čas a sílu na zpěv.
1: Já myslím, že právě ten boj ten zpěv dělá. Sovětský lid stojí v prvních liniích bitvy za celé lidstvo. Pane, když víte, že bojujete za budoucnost světa, tak to musíte zpívat.
2: Všechny Spojené národy zpívají vítězný pochod. Zpívají si ve všech svobodných řečech společnou píseň. Zpívají američtí dělníci v muničních továrnách.
1: Zpívají vojáci, letci a námořníci.
2: Zpívají posádky lodí, které vezou na sovětskou frontu z Nového světa americké tanky.
1: To je, poslouchejte, krásná představa. Z Nového světa vede do Ruska nepřetržitý proud zbraní a válečného materiálu. A za ty tanky, letadla a zásoby poslal sovětský lid do Ameriky malou krabičku. Letadlo jí přivezlo z Kvibyševa do Teheránu. Tam byla naložena do auta a odvezena do Kahýry a odtud vzduchem přes oceán až do New Yorku. V New Yorku jí otevřeli, vyňali svitek mikrofilmu, zvětšili, okopírovali a odevzdali mistru Toscaninimu. Byla to Šostakovičova partitura sedmé symfonie. Sovětský svaz zaplatil za tanky 252 stránkami symfonické hudby.
2: Protože tahle válka se bojuje taky za krásu a za umění. Nejen za spravedlnost. Bojovat za svobodu, to je bojovat za život. A za radost ze života. Aby lidi mohli bydlet v krásných domech, číst dobré knihy, těšit se z krásných barev a naslouchat bohaté hudbě.
1: Ovšem, jedno mě napadá, ale vy se třeba budete zlobit.
2: Jak to, co?
1: Pokud Hitler má taky plnou hubu umění. Třeba fašisti taky bojují za krásu.
2: To se vám teda povedlo znamenitě. Tedy fašisti, prosím vás, bojují za krásu.
1: Ne, co chcete? Ale... Hitler přece řekl o Heydrichovi, že byl největší umělec a tvůrce.
2: Jo, to máte tak. Fašisti bojují o to, aby všichni umělci světa byli vybiti. Kdyby se jim to povedlo, tak by pak Hitler byl jedinej malíř a Mussolini jedinej spisovatel divadelní her.
1: Teď vám říkám, že bojujou vlastně taky za umění, to je těžký.
2: Tedy vlastně jo. Bojujou za umění asi tak, jako mluvějí za Evropu. Evropa je zavřená na pranýři, v ústech má roubík a u pranýře stojí Hitler a mluví za ní.
1: Bývaly časy,
2: kdy Evropa jen tančila
1: a zpívala si.
2: Pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy
1: a řekla si,
2: hrome, to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy
1: Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí.

že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podání byl Göringem, se vzdala. A vzdala se ještě, než si kaprála vzala. Při prvním polipku se jí však kaprál hnusí, ty štukatérský fousky a ty oči husí. Denně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vybral ze šuplete v kase. I schlívka jí ukrad to vykrmený prase.

0: na prsou klečí.
1: Ještě dřív, než se kaprál nad Evropu skloní, už je tu strejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie
2: a strýček Pepa z Ázie.
1: A jak do jedovatý zmije, každý z nich teď do kaprála bije.
2: Tohle to ani Schickel Gruber nepřežije.

0: Slyšeli jste černou čtvrthodinku Boskovce a Wericha z Ameriky.
1: Tak zase nás můžete poslouchat zítra. Ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak prosím vás, velice opatrně.
0: Teďka podívejte se, sedláci. Sedláci, slyšíte? Nic nevorejte.
1: A dělníci, slyšíte?
0: Slyšíte, dělníci, vorejte vůbec všetko.
1: A železničáři, kde můžete, udělejte na lokomotivě brousek.
0: A pamatujte si všichni, lež má krátký nohy,
1: ale
0: Goebbels má jednu ještě kratší.
1: Nikdy nezapomeneme na lidice.

rána z kouta vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte.

0: noc s hvězdou.
1: Moc řečí se vede vychvalování, nabízání, malební humel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedl sladkou píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek...
0: Jezdou.
1: Moc řečí se vede vychvalování, nabízání, malební humel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedl sladkou píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rošlápl brožu za širáče.

Lubím ľuďom z ruky a opíť sa s olezeným zadkem zase i táha planéty. Však jarmaky na Slovensku sú známe svojou živosťou a moc ľudí pri nich zažilo všelijakej radosti aj zlosti. A to sa podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka plevuj byl pakléř a pagáž a jakej nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnúť, na to byl Jurka kanón. A však jeho najlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na tom by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najmen 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase prodal holubky, řekl jim nazhledanou a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje sa nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohútení, to, že půjdu na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka sa optal, co stojí celá krychla tureckého medu a když sa dověděl, že 500 to štěl, aby mu usekl za 5 krajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opici na ozad hrkávku a ta sa tak vyplašila, že sa uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, Henka jsou teďka s ohárkama. Pojďme, stejnak mám potom víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstúplíš kopek s velikým řečnováním. Teti, dajte mě ohárek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa toho ohárka nají, vody sa přitom napije a ještě si přitom aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že sa napije tej kyselej vody a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocasa kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňuča a ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka a hnedka obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průtrž mračen. Ohárková tetka sa ale nedal jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šůst Jurku trháčama po ušách, jenom zapíščal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. Pán soudci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že ještě aj zachovali, ale s divokou krví už týden vězení podmínečně a Salátová se odkazují na pořad práva civilního k úhradě lékařského ošetření. Tetka se vymlouvali, že jim ten ohárek musela nějaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic si z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nějakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 krajcarů.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Za hodinu bude půlnoc.
0: Posloucháte hvězdu.
1: Tady hvězda.
0: Bezpečně za starým dobrým světem.

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

je lepší stranou zůstat stát. Dál od města činžáků i města chat. Já proti chatám nemám nic,

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

se, tak povídám i no a jo, tak jde se, no. Když se že v novým kabátě byl fešák, ježišmarja, byl fešák. Ich weiß

0: Noc s hvězdou.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mejch.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech i inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: To je úplně nádherný, prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madonna má jen tobě a těm očím tvým.
1: Ticho! Okay. Já chci taky mámit.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madonna má jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madonna má jen tobě a
1: těm... Říkám, že ji neznám.
2: Neapol za červenou.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím, drahý můj.
1: Počkej, neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
1: A nakonec tito dva světáci zaspívají všem ženám pod manželem.

0: Noc plná hvězd.
1: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct, obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kortakpulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní. Jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.

0: Noc s hvězdou.
1: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a music hally západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě. Že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jak

0: Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak se daj, šéfe.
2: Dobrý den, co si přejete?
1: Jako co já si přeju, co vy si přejete?
2: Já?
1: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
2: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju, co vy si přejete?
1: Ne, jak to, já mám objednávku, že mám, jak vám říct, jo, tak přece bych sem nešel, kdyby, přece to, moment.
2: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
1: To je mi jedno, co děláte, ne?
2: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
1: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
2: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
1: Vy jste tady dva?
2: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
1: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde je na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hamrlík, ulice... Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný tohle, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
2: no. To je v pořádku, ale já jsem
1: nikdo. Třikrát zvonit, no.
2: Aha, ale vy jste nezvonil.
1: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
2: Takže vy jste se ke mně vloupal vlastně.
1: Ale ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, takže.
2: A co, kdybych nebyl doma?
1: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
2: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
1: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no.
2: No tak a... nerušte a jděte.
1: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
2: Jaký doktor?
1: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
2: To jsem já.
1: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
2: Já jsem vás neobjednával.
1: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
2: Dcera emigrovala do Albánie.
1: Ty rány?
2: Ano, to jsou rány.
1: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
2: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
1: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
2: Do sousedů mi nic není.
1: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
2: No sousedí jsou moc starostliví.
1: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
2: Co tedy chtějí sousedi?
1: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
2: Cože mi kape?
1: No ale někam vám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
2: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
1: klidně moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou.
2: No. Starostliví.
1: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
2: A jo, tady žádná voda není.
1: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, vidíte. No, vidíte, už to kape, no.
2: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
1: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
2: Až to začne kapat, já vás zavolám.
1: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás dáme, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
2: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
1: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
2: Proč?
1: Co kdyby to náhodou začalo kapat?

0: Tati!
1: Co je?
0: Tati, prosím tebe, mohl bys laskavě na chvilinku zanechat toho pijení?
1: Co, to by se to nelíbí snad, nebo co? Tak můžu zpívat jinou.
0: Ale, oče, byl bych ti nesmírně vděčný, kdybys mě na okamžik mohl obklopit atmosférou klidu. Píšu úkol.
1: No tak dobře, když to tak pěkně říkáš. A co píšeš?
0: Připravuju si řečnické cvičení.
1: Tak, řečnické cvičení si připravuješ? A vida, a mě, starého řečnila, ani nepožádáš o pomoc.
0: Taťuldo, děkuji ti ze vší síly své, ale já už sleduju jaksi myšlenku.
1: Taky budu sledovat s tebou.
0: Ale tati,
1: pamatuj si, že když já jsem řečňoval v rybářském spolku, všichni říkali celý chromosténes.
0: No dobře, tati, tady přijímám tvou nabídku. Ale abych ti to jaksi vysvětlil. Totiž, abys věděl, ta myšlenka, víš...
1: Počkej, myšlenka, to není důležité nic. Hlavně, abys něco řekl.
0: No ano.
1: Počkej, dej sem ten papír, podíváme se na to. Úvod, počkej, no, ten by šel. Je to přijde prostě škrtnout. Chtěl bych připomenout, co pak takhle mluví řečník?
0: A teď já ale opravdu bych chtěl připomenout.
1: Ale, no dobře, proti tomu já nic nemám. Ale řekne se to jinak. Takhle to řekneš. Hodlám nanést problém. Oprav si to.
0: A teď já nehodlám.
1: A budeš hodlat a dost. Člověk mu pomáhá a on by ani hodlat nehodlal. Dál. No prosím, tady má, musíme si vysvětlit, co pak takhle se mluví. To je výraz nějaký, musíme si vysvětlit. Škrtni to a píš. Je nutno ozřejmiti si. A zatím udělej pomlčku. To budeš chvilku mlčet, rozumíš?
0: A proč budu chvilku mlčet?
1: Aby byl každej zvědavej, co přijde.
0: No ale co přijde?
1: Co pak já vím? Něco musíme vymyslet, to se musí postavit tak, aby to sedělo.
0: No, jak se to má postavit, když to má sedět, nebo to má stát, nebo seděček? Ty se mě celou poplé, tati. Vůbec už nevím, o čem jsem chtěl mluvit.
1: Ale to nevadí. Hlavně, abys to řekl pěkně s důrazem. Nebo tady, no prosím. Ve všech možnostech, co pak takhle to řečník řekne?
0: No a co tedy řečník řekne?
1: Řekne úplně samozřejmě, v rozličných více stranostech. Napiš si to honem, než to zapomenu.
0: Více stranostech, pane bože.
1: Jo, a až budeš mluvit, tak nedrmol. Mluv pomalu a občas přestaň vůbec.
0: Jo. A proč? Aby lidi rozuměli, víš?
1: Ale čerta starýho, aby mysleli, že přemýšlíš. Vypadá to chytře, že jo, potom. Nebo tuhle máš cizí slovo detail, no tak, prosím. Rozumíš tomu vůbec?
0: No jistě, že rozumím. Jak jsi tuhle napsal ve slově pivo tvrdé y, a když jsem se tě na to ptal a upozorňoval jsem jaksi, tak si přece říkal, abych o tom nemluvil, že to je detail.
1: No správně, je vidět, že můj jaksi dobrý příklad na tebe blahodárně působí. No tak kam jsme se to teď dostali s tím řečnickým cvičením?
0: Do slepé uličky, tati.
1: A do jaké slepé uličky? Do úzkého profilu, se říká. Pamatuj si to. Teď si napiš tuhle po straně 5 slov.
0: 5?
1: Ano, 5 závažných slov. Čili tedy pravda, že ano.
0: čili pravda tedy...
1: Že ano.
0: Že ano. A proč? A k čemu to bude dobré?
1: K čemu, k čemu? Až nebudeš vědět kudy kam, tak s tím vyrukuješ, řekneš, čili tedy pravda, že ano, a zase budeš mít na chvilku pokoj.
0: Tati, jak tady do toho koukám, tak to máme vlastně hodně krátké.
1: A to si neumíš pomoct? Řekneš to napřed ze začátku, potom zase od konce a případně i zprostředka, no a je to. Jenom dávej pozor, abys neskončil tím, víš, čím jsi začal. Rozumíš?
0: Ale ve škole nás říkali, že to musí být i věcné.
1: A však to taky bude. Tam budeš mít věcí a je.
0: A taky stručné to má být.
1: Stručné to může být taky. Ale moc ne. Aby si lidi nemysleli, že jsi nějakej hloupej, víš?
0: No a co? Co bychom tam tedy ještě tak připsali?
1: Tak je dobře říct tohle. A proto ptám se vás všech, nebo táží se vás, že ano, jak tu stojíte a ležíte. Co na to odpovíte? Rcete a tak, že jo, víš? To je moc dobrý takovýhle tento, rozumíš?
0: No a co když budou sedět?
1: Ale nechytej mě za slovo, to nikdo takhle nebere, že jo. A poslouchej vůbec, o čem vlastně to řečnické cvičení má být. O čem, no? Co jsi chtěl, jak jsi...
0: No, já jsem totiž chtěl řečnit ti o vysazování stromků.
1: No, tak vidíš, co jsem ti řekl. To, když, jak jsi to, že jo, tak ty musíš hlavně koukat, aby si ten to, že jo, a tak, samozřejmě, aby to bylo jasné. Ne nějaký takový, jako míváš ve zvyku vždycky, že tak a potom hlavně, podívej se, to, co jsem ti řekl, to všecko se tam ohromně hodí. No, to je na vysazování stromku jako šitý. Potom se dá říct věcí a je.
0: A především chci říct, tati, hlavně, jak se stromky vysazují.
1: Ale jej, co se zdržuješ, prosím tebe, takovejma hloupostma? To přece každý ví, ven to za jiný konec.
0: Za který?
1: Ale co pak nemáš tuhle fantažaluzi? Začneš třeba jarními kvítky na stromech, že ano? Jak se rdějí v červáncích vycházejícího slunovratu, že jo? Tak něco, jak se říká, ze skutečnosti, že ano?
0: A jak kolem lítají včelky?
1: No, vidíš.
0: Jak sají nektar? A bzučí.
1: No, vida, hele. Hlavní je trošku přemýšlet a přijdeš na věci a je.
0: A mohl bych třeba zakončit podzimním švestkobraním, vid?
1: No, to bys mohl. Zakončit bohužel budeš muset, toť se ví. S tím počítej, to jinak nejde.
0: Tačulo, já bych ale přece jenom myslel, že když je to vlastně osázení stromků, že by tam přece jaksi něco měl...
1: Ale hele, nevotravuj takovýhlema zbytečnostma. Vzal jsi něco do hlavy a nedáš pokoj. Tak to dej nakonec, jednou větou, no. Pojď se radši naučit se naspaměť ty řečnické výrazy, jak tě tady poučuju. Že jo, to musíš hlavně, jak si tento...
0: Já doufám, že... tomu budou všichni rozumět.
1: No počka, to není tvoje starost. Ty máš jenom mluvit, že jo? A co se kde děje, toho se prostě nevšímej.

0: se. Tak to už si dadí? No, tak povídej, jak to dopadlo. Měl jsi úspěch, co?
1: Ohromný úspěch, tati. To jsi prostě neviděl, co se ve třídě dělo.
0: No, vidíš, to jsem rád. Vždyť jsem si to hned myslel.
1: Víš, tati, to bylo tak. Nejprve jsem tedy nanesl problém vykopání díry.
0: No.
1: A pan učitel vyvalil oči.
0: Dí.
1: No. A potom jsem pokračoval o rozličných vícestranostech slunovratových červánků.
0: No, správně, správně. No a pan učitel?
1: Zbledl.
0: Dí.
1: No, chytil se rukama stolečku a zdál se překvapenou býti.
0: No, boleč by se nezdál tento.
1: A když jsem se dostal ke švestkobraní, zalapal pan učitel několikrát po vzduchu.
0: Co udělal?
1: Zalapal.
0: Zalapal, jo.
1: No, a pak ze sebe namáhavě vypravil větu, že buď je slabomyslný, anebo já.
0: Jak to, jak to? Co jsi mu na to odpověděl?
1: Já jsem řekl, že třeba si to ozřejmiti.
0: No, a on?
1: No, potom se ještě řekl, čili tedy pravda, že ano, jsem říkal několikrát a udělal jsem řečnickou pomlčku a během kteréž to pomlčky, jak si sebou pan učitel praštil o zem.
0: Co?
1: No.
0: Pan učitel? A jak...
1: No bezprostředně, jak si pan učitel ležel, spolužáci vyskočili, čehož jsem využil a řekl jsem, prosím, ptám se vás všech, jak tu stojíte a ležíte, co na to odpovíte?
0: No, to si řekl dobře, vidíš, to je správně tak. No, a ten pan učitel, to mi jaksi nejde z hlavy, že...
1: Mě to taky překvapilo, tatí, poněkud, ale nedbal jsem ničeho, jak si mi radil a mluvil jsem dál.
0: No, dobře, to je dobře, tak, no a?
1: A právě když jsem zaháněl včeličky do úzkého profilu, tak vystoupil do třídy přivedený pan ředitel, sáhl mi na hlavu a poslal mě domů.
0: A proč? Tohle nechápu.
1: Potom povídá, že k nám přijde doktor.
0: No, to bude jistě doktor, jak si přes tuhle tu fyziofilologii, ten přijde se asi zeptat, kde si k takovým výrazům přišel. No víš, že mu to bude nápadný, jak si jak... A abys viděl, že jsem dobrý otec, nemusíš mu vůbec říkat, že jsme to dělali spolu, že jsem tě snad nějak tento, víš, no, celou tu slávu já ti míle rád přenechám, rozumíš?
1: Ano.
0: A všiml jsi něčeho?
1: Čeho, tati?
0: Jakou jaksi strašnou sílu, víš, jakou sílu má dobře volené slovo?

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klauna po otci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Noc plná hvězd.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověku určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit, ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju, tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já, jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím. A některý už jsem nechal být, už jsem. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak. Tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo.

0: ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zeskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli napřed ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takový motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše, až zase, když dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlejtek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím napovědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho napovědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle úplně maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte dvě rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A tož pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen Bicha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, protože, ano, to byl melodram od Fibicha, no jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.
1: V počátcích příběhů, v krabicích kalafů.

vtikání hodinek uprostřed laviny a kde si pod síchou zbytečné peřiny v roletě přes okno.

možná i v bufetech, možná i v pasáži, možná i v sazích cest, v únavě nádraží, možná hned za rohem, ne možná určitě, ale kde, řekni

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Zrovna, když hotař Klásek zabouchali u pagáčů na vráta, bylo čut ze dvorka rany a strašlivý řev. To stařeček pagáč kopali do prázdnej králíkárně, v které krom bobků neostál z 12 králíků ani chůb, a řvali, až listí ze stromů padalo.
2: Která svíňa sa to je nebo povážil, že mu pámbu ty zlodějské paprče neskrůží. Dy toto už není možné, co není přikuté, to lidé ukradu.
1: A kopli do králíkárně ještě jednu, jak kdyby za to ta králíkárňa mohla. Ještě než s hotařem Kláskem vlézli do sklepa, stařeček se zatočili po dvorku, jak mucha s už jedným uškubnutým křídlem a zasíčali.
2: Podívaj se po té dědině, co komín, to zloděj. Jediné ručičky, které tady nekradu, jsou henkaj ty na věži na hodinách. Když si prej usekli paprču každému, kdo něco ukradl, dneska to není možné. Víš, kolej lidí by chodilo bez ruky a i bez obuch. Každý rok má moškubané trnky v sádkoch a lůní je nějaký pazur nalil do kvasu flašu petrolínu. Kruci, když jsem to vypálil a napil se toho a krklo se ně, to ze mě letěl smrad, jak zajzen boňácké laterně.
1: Hotařím přeškubli nidnářku.
3: Ale Matušku, to máš toho. Králíci budou a šnilovica bude a my už nebudem. Radši natáhni toho tramína a říkaj mu, že máš dobrý.
1: Stařiček natáhli koštéřem z beče a cvrkli do koštéřek. Po prvním hltě žalovali dál.
2: Já to vždycky říkám, největší pohroma je zlodějná závist. Ten, co všecko prochlaští a prohlaje v kartách, ti závidí, když si koupíš nový kožuch. Ale jsou aj tací, že ti závidí, když máš na svém pohřebě pěkné počasí.
1: A podrcli zlostí baranicu. V tém hotař zahlédli, že stařeček mají na čele guču jak erteplu.
3: Na herdek, co se strká s kozama, či co?
1: Stařeček se ušklébli.
3: Viděl jsi u sklepa na háku ten žebs? Viděl jsi? No tož vidíš, a já jsem ho neviděl. A běž u doktora? Má co si hloupý s takým škrábanečkem? Pamatuj si, kdo starý sýrí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije. Když jsem stál u první asendy pod míru, to bys měl vidět, jaký jsem byl kyrisár. Vidět mě Maria Terezia, to všecky ty hraběcka prodala rasovi. Každá robečka se přede mnou třásla, jak myš před hadem. Ej, šakeru jsem dostal do ruku, hnedka jí mohla hodit rozmarín do šporelta. A u muziky, když jsem přitískl děvčicu na vyšívanou košule a zavrtěl s ní, to ženem zamdlévala a lapala po luftě. Větrem popadaly všechny sklenky z pultu a Cyrilovi Píšťalovi se v hubě ohl kladiné dagitrnica. A však jsme se aj bíjávali. Ve vybíjaném řemeni není tolej důrek, co jsem dostal facek. Ale kolej jsem jich vrátil, to bys na žebrňáku neodvěz. Když si se naši mamička převelice divili, proč mám furt poškubanou peřinu. A až za týden jsem došel na to, že mám v hlavě zalomený křivák. Však to se mě stalo u muziky v huku. Uhlédl jsem tam robečku jak malovanou, ta byla jak model. Šel jsem po ní jak schoř po húsati. A pravil jsem si, kruci takého kapra pod stromečkem, tož ho obírám do třech králů. Jenomže na čisto inšího mínění byl její galán. A jak něj urůbl, to jsem zadkem vymaloval slovácký ornament přes celou dědinu. No to víš, s přespolaným se nikdo neobtůlá. A potom mě tak zrichtovali, ženě aj z gatí pomohli. Ostal jsem jen v košuli a kdyby mě dali červený lémec, to jsem byl jak ministrant. Číkavu se na mě nedívaj, lebo jsou jak vysušený netopír. Lebeňa oblezlá a presnivá, nohy jak turky nízko. Huba rapatá jak předloňská ertepla. Však když mě v sobotu kovářobrůčka horívají, to ženě musí ustrčit palec za škraň. Aby tu svrklou kožu mohli trochu vyšponovat. To však se jim moc krát stalo, že se přes tu kožu do toho palca i uřezali. Tož na zdraví, Jurko, na zdraví. Ale když si na ty králíky vzpomenu, tož najednou jsem došel. Tolej lumpů a zlodějů chodí po světě, že se člověk bojí podívat do zrcadla.

0: Noc plná hvězd.
1: Na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je Tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebe nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit 50, a pak to můžeme zpevňovat. Povídal jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty si měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako... upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dny před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na Loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor válí. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, a ano, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my, tedy naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Krucifix, Lauron. No vidíte, a už abych platil 1,50 Kč.

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi

jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu učím se ovládat jehlu a nit.

vím, tvá je hlas oceli z mé klopy k nebiční, na koho žaluje jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu učím se ovládat jehu ani

0: Noc s hvězdou.
1: Je mi trapné o tom hovořit, o komé skoro pláče. Ale v druhé části dnešního pořadu se budeme muset bohužel odchýlit od náročné formy show a navrátit se k poklidnému hudebnímu textepílu.
2: Totiž, jak známo, je část po přestávce vždy vyhražena hostům a ty jen těžko můžeme nutit do výřivých a náročných pohybů, které jsou nám se Slávkem tak vlastní a zvládáme až s neuvěřitelnou lehkostí, graciézností a šarmem.
1: Ale Jirko, pořád nevychvalit od náročné formy show a navrátit se k poklidnému hudebnímu textepílu.
2: Totiž, jak známo, je část po přestávce vždy vyhražena hostům a ty jen těžko můžeme nutit do výřivých a náročných pohybů, které jsou nám se Slávkem tak vlastní a zvládáme až s neuvěřitelnou lehkostí, graciézností a šarmem.
1: Ale Jirko, pořád nevychvaluj naše schopnosti.

0: jsou spokojeni v roli diváků.
1: Tím lépe.
0: A proto si můžeme pohovořit o historii hradu Velhartic. Dominanty hradu tvoří zříceniny, a to raně gotického věžovitého paláce, zvaného též Rajský dům, s jeho protějškem věží Putnou. Krajskému domu velmi těsně přilehá takzvaný Nový palác ze století 17. s překrásnými přízemními arkádami. Pod tímto horním hradem rozkládá se Dolní hrad se vstupní branou vrátnicí, troskami hospodářských budov, zbytky ohradních zdí a hlubokým, ručně ve skále vytesaným příkopem. Řeknu hodně málo. 13. století. A nyní se odebereme na druhé nádvoří. Zde bych prosil, pánové, nekouřit. Bývala tu prachárna a je zde velmi nebezpečná.